z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a už je pátek 24. července. Svátek má Kristýna. Toto jméno je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina nebo Kristýna s měkkým i. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Tolik zajímavosti ke jménu Kristýna a my vám, milé dámy z Blaníku, přejeme k svátku všechno nejlepší.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.

dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 24. července a svátek má Kristýna. Narozeniny dnes oslaví například folkový písničkář Michael Janík. Je známý hlavně z folkového dua Paleček a Janík. V němž zpíval a hrál s Miroslavem Palečkem. Janíkovi je dnes 81 let. Všem dnešním oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší. A teď jedna vzpomínka. Narozeniny by dnes oslavil tanečník a choreograf Vlastimil Harapes. Bylo by mu 80 let, ale tento svět opustil před 2 lety. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 24. července. Teď se na chvíli zastavíme v minulosti. Před 70 lety vláda rozhodla, že armáda bude zmenšena o 10 000 mužů. Psal se tehdy rok 1956. A dnes je to 53 let, co zpěvák Jiří Schellinger natočil svůj největší hit autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holubí dům. Stalo se tak v roce 1973. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: Yeah.
1: Rádio Blaník. Očekávané události.
2: Rádio Blaník. Krásné ráno, je pátek 24. července, dnes má svátek Kristýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8 ráno začíná na Českobudějovicku 27. ročník festivalu lidové kultury selské slavnosti Holašovice, potrvá do 26. července. Country a folk festival Pecka startuje v areálu koupaliště a to v 4:30 odpoledne, potrvá do zítřka. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Rokytnici v Orlických horách hostí od 14:00 odpoledne Arenskou pouť. Ta nabídne kulturní program, stánkový prodej, pouťové atrakce, řemeslný jarmark i poutní mše. V 10:00 dopoledne proběhne v Jablonci nad Nisou slavnostní otevření nové základny zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se záložním krajským operačním centrem. A dnes také startuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Hezký pátek, krásné ráno, pustili jste si rádio Blaník a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Samé hezké české písničky po ránu pro vás, ideální probuzení. Já vám přeji krásný den a připomínám, že dnes už máme 24. července. A jaký ten dnešek bude?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Obloha většinou polojasná, teploty přes den vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě to budou teploty okolo 21, na horách do 18 stupňů.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Dneska jsou to Kristýny, které vidím v kalendáři, tak dámy, všechno jen to nejlepší. A my si pojďme hezky česky hrát. Dobré ráno, hezký pátek.

0: i při pátku po ránu s dobrou náladou a s hezkou českou písničkou. A s tou s vámi budeme také právě dnes v Mariánských lázních. Ano, je tu další letní koncert Rádia Blaník. Na místě se bude těšit má odpolední kolegyně a to je Iva Lecká. S ní spousta dobré nálady, zábavy, sestava platí, zpěváci potvrdili, že přijedou. My se na vás budeme těšit právě tady v Mariánkách na hlavní kolonádě. Já si myslím, že program velkolepý, zábava, ta bude určitě stoprocentní, protože Iva na pódiu, tak to je určitě záruka kvality. A k tomu samé pohodové české písničky. Tak si to dnes při pátku s námi přijďte užít. Já přeji hezké ráno a užijte si i českou hodinku.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Ta pokračuje i teď. Hezké ráno.

0: I dnes při pátku vám po ránu hrajeme hezky česky a máme pro vás také aktuální informace. Za malou chvíli další ranní zprávy, podíváme se na počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát. Česká hodinka mezi 5. a 6., ale taky mezi 12. a 13. hodinou. A o to už tu bude kolega Pepa Černý. Já přeji hezké ráno a pěkný poslech vám všem.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz
5: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. K pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku došlo v závěrečné fázi výcvikového letu. Zahynula přitom příslušnice místní základny vzdušných sil a 4 další vojáci jsou zraněni. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let a SPD k tomu doporučuje zrušit i 9. třídy. Policisté vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu, ke kterému došlo v bytovém domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou. Mělo by jít o vraždu dítěte. A v Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. První pacienti se v léčebně rehabilitačním ústavu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech už od září. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou polojasno s teplotami od 21 do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě země a na horách čekejte přechodně více oblačnosti, přehánky a teploty jen kolem 20 stupňů. Tolik o počasí a hezký pátek přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Ranní vysílání tady u nás na Blaníku, krásné dobré ráno vám všem přeje Martin a pohled na hodiny aktuálně říká, za 5 minut už bude 6:45. No jo, no, je tady pátek, Kristýny mají svátek, tak všechno jen to nejlepší a za chvíli nabídnu třeba Petra Reska Modrou zem, anebo Petra Kotvalda písničku Je v tahu. Teď aktuálně je připraven Hrobař od skupiny Premiér a ještě míříme na silnice.
1: Blaník za volantem.
2: Dálnice D8 ve směru z Německa na Prahu je po dopravní nehodě osobního auta s nákladním na 89. kilometru stále uzavřena. Na místě probíhají odklízecí práce. A pozor si dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na kilometru 28,5 stojí na hranici odstavené vozidlo s poruchou. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, děkujeme, kdyby cokoliv volejte dopravní linku Rádia Blaník, ta je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Šťastnou cestu a klidné páteční ráno.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Za námi česká hodinka, kdy jsme vám hráli jenom české písničky a co dál? No mám tu další české, Michal Hruza.
1: Přišla z nenadání, probudila můj
0: Michal David.
1: Život tak, jak se má, jenom právě tak chtěl tyčít.
0: A nebo prodavač a Michal Tučný. Jsme v Laník, celé léto hrajeme hezky česky, krásné ráno za 4 minuty 6.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku oblačno, místy mohou doznívat ještě přehánky. Během dne čekáme spíše oblačno až skoro zataženo, přehánky se objeví jen místy, zejména pak na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na Hanku a její zprávy.
0: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ceny na pumpách letí vzhůru. Na letišti v Náměšti visí černá vlajka. Čeští hasiči znovu pomůžou ve Francii. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny a za naftu si řidiči připlatí téměř o 5 korun za litr víc. Nejlevněji natankujete v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z běžného výcvikového letu zřítil armádní vrtulník. Do ukončení vyšetřování je pozastavený provoz všech vrtulníků. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna.
4: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr. Byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
3: Zemřela jedna vojákyně, 4 vojáci jsou zranění a další 3 se při hašení zříceného vrtulníku nadýchali kouře. K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se sněmovna vrátí koncem srpna. Novela umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužení státu. Podle koalice ale naopak zajistí udržitelné financování kritické infrastruktury. Proti rozsáhlým lesním požárům budou ve Francii zasahovat také vrtulníky z České republiky a Slovenska. O pomoc požádal v noci na dnešek francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace je na západě země, kde úřady už museli evakuovat na 20 000 lidí. Tolik zprávy, na Blaníku startuje Dobré ráno, dnes s Martinem.
5: Ano, jsem tady s Adélkou, přejeme krásné dobré ráno, teď je přesně 6.
0: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
5: Skvělé ráno, krásný celý den, je tu pátek 24. července a pozor, Kristýny dnes mají svátek, nezapomeňte popřát. Já posílám Michala Tučného a přeji hezký dobrý den.
6: Rádio Blaník. Pojďte všichni domů z pozici, si všichni známe.

0: Jelena písnička Jediný, co chci, 6 hodin, 6,5 minuty a my přejeme krásné dobré ráno s Adélkou. Adélka se za chvíli podívá na počasí a prozradí, že dneska svítit sluníčko bude. A slunce dál svítí? Ano, u nás.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu
0: Blaník. Stačí poslouchat naše vysílání, jak zazní tahle písnička.
2: Slunce dál.
0: Všední den od pondělí do pátku volejte k nám do studia po odeznění na 800 109 109. Převčírem ve středu odpoledne to byla posluchačka Petra, která se dovolala do studia.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: A přišla ukázka.
4: Tak co, víte, kdo to je?
5: Netuším.
4: No, tak to teda to není dobrá odpověď.
5: Tím Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo? Opravdu jste si jistá?
5: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: A co z toho vyplývá? No jedno jednoduché. Hraje se o 10 000 korun. A slunce dneska bude svítit, tak možná zasvítí i v našem vysílání. Tak poslouchejte pozorně, jak zazní písnička Blaník 25, která vznikla k 25. narozeninám Blaníku. A my tady říkáme, že je to taková naše blanická hymna. V tu chvíli volejte k nám.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: 6 hodin k tomu 8 minut posloucháte. Dobré ráno, na Blaníku s vámi jsou Martin Císař a Adélka Zahradničková. Za chvíli Eláně, Eva Farná, Miraj, ale tohle už je Juliet a Robin Gibb. Dobré ráno.

0: Robin Gibb a písnička Juliet, stáváte s rádiem Blaník, tak stávat už je ráno.
1: Stávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
0: No jo, taky jsem jí před chvilkou ještě měl. Na Blaníku už naše sluníčko Adélka.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Adélko, krásné ráno.
3: Krásné ráno, máme tady konec pracovního týdne a jak bude vypadat, tak to probereme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
4: Dobré ráno, tak aktuálně nad naším územím převládá polojasno nebo oblačno. Převážně vyjasněná obloha je nad západní polovinou Čech, tam je také nejchladněji, a to kolem 7 stupňů. Ve známých mrazových kotlinách na Šumavě a v Krušných horách klesla teplota i pod nulu. Nejnižší teplotu naměřila stanice Kvilda Perla, konkrétně -4,3 stupně Celsia. Jinde se pohybují teploty mezi 12 a 8 stupni Celsia a nejtepleji je tradičně v centru Prahy.
3: Jak bude vypadat zbytek dne?
4: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer však bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou, což bude spojeno s výběžkem vyššího tlaku vzduchu, který se k nám bude tlačit právě od západu. Nejvyšší teploty očekáváme 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území však jenom kolem 20 a povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout.
3: Máme za sebou poměrně chladný týden. Co nás čeká o víkendu?
4: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia. Chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
3: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: 6.21, to je přesný čas, za chvíli Michal Davec. Ale také další ranní zprávy a Hanka Koterová. Dobré ráno.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách ostravsko-karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
10: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
12: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
13: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
12: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
14: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
18: Ve vlaku či autobusu,
19: v čekárně u lékaře,
18: anebo na procházce v lese.
19: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
18: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
19: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
21: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem poblíž hranic s Německem zablokovala na 89. kilometru nehoda osobního a nákladního auta. Uzavírka může podle silničářů trvat až do 8 hodin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 na 13 let. Nová úprava by platila od ledna 28. Rekonstrukce Václavského náměstí v centru Prahy trvá už 2 roky a ještě rok trvat bude. Aktuálně se pokládají koleje, které povedou od Vodičkovy ulice až k Národnímu muzeu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve svých 24 letech vybojoval své první zlato. Tolik krátké zprávy, další za půl hodiny.
22: Děkujeme, Haničko, a my si pojďme hrát.
23: Pohodové České rádio.
22: Teď už Michal David a chtěl bych žít tak, jak se má, a za malou chvíli se vrátíme v čase. Budeme probouzet Aleše Valentu. Svého času ho probudil kolega Petr Svíva. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Přeji hezké ráno a dobrý den. Za 2 minuty 6:30.

0: Michal David tady u nás na Blaníku, hezké ráno, minutu a půl po půl sedmé a pojďme probouzet.
1: Na lince je Aleš Valenta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já se teď vrátím trošku do historie. Píše se rok 2002. Touto dobou nemůžeme odtrhnout oči od televize, protože v americkém Salt Lake City běží zimní olympijské hry a skáče právě akrobatický lyžař Aleš Valenta, který jako první na světě předvede trojité salto z pěti vruty. A teď otázka přímo na vás, Aleši, kolik lidí vám už to letos připomnělo?
2: Nevím, to jsou těžké otázky, takhle po ránu.
1: Bylo jich hodně. Dobře, bylo jich hodně. Obáváte se každé zimní olympiády, že se zase ozvou a zase budou volat a zase s váma budou chtít dělat rozhovory, anebo to berete jako prostě součást své profese?
2: Beru to jako součást života, rozhodně to není nic, co by mě nějakým způsobem otravovalo, takže v tomhle směru nemám s tím žádný problém.
1: Tak to jsem rád, že vás neotravuju. Navíc potom přišla ta éra moderátora, takže vy mi asi rozumíte, že jo, v tomhle tom směru, proč vám volám.
2: Rozhodně.
1: Kdy jste stál naposledy na lyžích?
2: Na lyžích jsem naposledy stál na podzim, ale je pravda, že to bylo jenom tak, abych se dostal do areálu, kde se skáče, protože tam mám svěřence a potom už zase ne a potom většina těch areálů je vlastně jako dostupná chůzí, takže potom nemusím trávit celý den v lyžákách, ale v normální obuvi, že příjemnější. No, ale na podzim jsem byl naposledy.
1: Mě by spíš zajímalo takové to lyžování opravdu pro radost, že jdete mezi normální lidi normálně si zalyžovat bez nějakých kousků. To si občas dopřejete tohle?
2: Takhle, na tom sněhu jsem fakt jako často, jo. Ale že bych si šel jen tak zalyžovat, to vlastně jako úplně ne. To znamená, že jako někdy minulý rok jsem se podobně šel párkrát svíst, jen tak pro radost a sám pro sebe, ale většinou, já to nemám čas, já pořád buď někoho trénuju, nebo něco stavím s tím na tom sněhu, anebo někde něco moderuju, anebo někde dělám jako jiný příkusy, takže vlastně toho času, kdy já bych si užil to lyžování je strašně málo a když už si teda můžu užít volný čas, tak si to spíš třeba zahrát hokej.
1: Aleši, když vás mám takhle po ránu na lince, tak já se ptám každého, kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak čím bych vás po ránu uctil? Snídáte po ránu?
2: Já jsem velmi skromný snídajista. Protože já si dávám kávu a jogurt většinou. No. Ale je pravda, že když jsme na hotelu nebo když jsme někde, tak si tak jako dopřeju trošku něčeho navíc, ale cítím se potom provinile a musím se jít potrestat do posilovny třeba. Takže v tomhle směru jako nesnídám moc.
1: Chápu. V každém případě vám přeju krásný den a mějte se krásně, Aleši. Naschledanou.
2: Díky a mějte se krásně.
3: Ranní host Rádia Blaník. Rádia Blaník.

0: Tohle byly V2, vy posloucháte Rádio Blaník. Za 3 minuty máme 6:45. Adélko, jaké nás čeká počasí?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Já vám přeji krásné ráno. Dnes nás čeká o něco slunečnější den, než byl včera. Bude hlavně polujasno, oblačno bude jen místy a jen ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty budou se pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na severu a severovýchodě území bude chladněji. Tady teploměr nevystoupá výš než na 20 stupňů Celsia. Na horách pak bude okolo 17.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: 6:50 za 10:07 přejeme hezké ráno. Já tu mám teď jedny nedožité 80. narozeniny. Oslavil by je ten, který dospíval, tedy Vlastimil Harapes. A máme tu taky svátek, viď, Adelko?
1: Máme, svátek dnes slaví pro mě významné jméno, dneska slaví všechny Kristýnky, moje segre Kristýnka, takže všechno nejlepší. A zároveň se vám dneska o dopravu a počasí stará naše blanická Kristýnka, takže i té přejeme všechno nejlepší. No a Kristýnky, dnes vám budou patřit i písničky na přání.
0: A co kdybychom jednu Kristýnu dali teď?
1: Tak jdeme na to.
0: Mandraže. Kristýn.

0: Mandraže a písnička Kristýna, posloucháte Rádio Vlani. Kristýnám všechno nejlepší k svátku. Co dál tady u nás, Karel Gott? Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A nebo Kaba. Pro každého něco. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky. Činíme tak celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
3: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: e kuchyně u mámy.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku čekáme dnes oblačnější počasí. Během dne bude tedy oblačno až skoro zataženo. Místy se mohou vyskytnout také přehánky, zejména potom na horách. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Omezení vás potká na dálnici D1 mezi 310. a 5. až 310. kilometrem směrem na Prahu. Tady totiž bude v pravém pruhu probíhat oprava silnice, proto tu projíždějte pomalu a opatrně. A na Vsetínsku mezi Valašskou Polankou a Lužnou je uzavřen pravý jízdní pruh. Důvodem jsou opravy povrchu silnice. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda vrací do hry zrušení 9. třídy. Vyhořelá budova ve Zlíně musí k zemi. V Jihlavě napouštějí zrekonstruovaný bazén.
6: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Předseda SPD k tomu předložil analýzu, která od roku 29 doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze.

0: Diskuzi o tom připustil i premiér. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Stavební úřad vydal rozhodnutí o zbourání. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Celý areál je v tuto chvíli oplocený a platí tam zákaz vstupu. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě kousek od Podolí a nahradí dočasné přistávací místo nedaleko Palackého náměstí. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
1: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
0: A první záchranářské vrtulníky by tam mohly přistávat v srpnu příštího roku. Po roční pauze se blíží znovu otevření bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Po rekonstrukci se hlavní plavecký bazén začal znovu plnit vodou a na místě už jsou také například startovací bloky nebo odrazové desky. První plavci by se do bazénu měli podívat na začátku září. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje Martin Cadel.
2: Jsem tu, krásné ráno přejeme s Adelkou, krásné vstávání a za minutu už bude 7 hodin.
3: Martin Císař na rádiu Blaník.
2: Budu tady mít jednu tradiční přespávačku už za chvíli a podíváme se také na počasí toho dnešního dne. A Adelko, prosím tě, jukneme i na víkendové?
4: Mrkneme na to.
2: Dobře, tak hezké ráno přeji.

0: Marie Rotrová, posloucháte Rádio Blaník, 7 hodin 6,5 minuty, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se...
0: A teď míříme do Polné. Na tamním hradě se totiž zítra odehraje tradiční přespávačka se speciální prohlídkou a s pozvánkou je tu kurátorka Městského muzea v Polné Michaela Musilová. Tak jak to bude?
2: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polenského hradu.
0: Tak tohle zní skvěle. A kdyby vám náhodou tenhle ten termín moc nevyhovoval, potom tedy můžete zažít noc na hradě v Polné ještě jednou, a to 29. srpna. Tolik pozvánky. A teď zpátky k písničkám. Za chvíli Karel Gott nebo Lucie Bílá. Hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
3: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.

0: 7.11, to je přesný čas, i v pátek po ránu posloucháte Blaník. Hezké ráno. Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník. Adélka se na mě krásně usmívá. Povídej.
1: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Teploty jsou teď po ránu poměrně nízké. Praha hlásí 14 stupňů Celsia, stejně jako Ústí nad Labem, Pardubice nebo Hradec Králové. Olomouc hlásí 13 stupňů, no a nejchladněji je tradičně na západě, Karlovy Vary 9 a Plzeň pouze 8 stupňů Celsia. Během dne ale teploty můžou vystoupat až na 25 a na severu nepřesáhnou 20 stupňů Celsia. Jinak nás čeká polujasno, místy oblačno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. No a jak bude o víkendu? Tak na to se zeptáme Eduarda Novotného z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30. Rádio Blaník. Pohodové
0: ráno. Na Blaníku teď Lucie Bílá, obyčejná holka, ještě předtím ale Pábitele od Karla Gotta. Hezké ráno, 7 hodin 12,5 minuty, vstáváte s Blaníkem a my jsme za to rádi. Děkujeme.

0: Jo, tak tohle byla Lucie Bílá, vy posloucháte Rádio Blaník. Za 11 minut máme 7:30 a za chvíli tu bude Olga Lounová. A nebo taky Tomáš Klus. Celé léto hrajeme hezky česky a přejeme krásné dobré ráno.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus Reality.cz.
7: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: kuchyně Umami.
1: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D1 na 246. kilometru u Mořic ve směru na Ostravu si dejte pozor na předmět na silnici. Dejte proto raději nohu z plynu. A s omezením počítejte na Novou Jičínsku ve Studence v ulicích Doroňova a Družstevní. Tady probíhají stavební práce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Hanka.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
1: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Vláda nejspíš odmítne novelu, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Rozhodovat o tom bude kabinet v pondělí. Napříč republikou je přes 500 pálenic a právě v těchto dnech jim začíná sezóna. Ovoce je ale podle zahrádkářů méně než loni a to se odrazí i na množství vypáleného alkoholu. Chytré telefony dál zdražují, na vině je nedostatek paměťových čipů. Někteří výrobci už omezují výrobu, jiní prodlužují životnost starších modelů. V obci Střelmy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Na střeše jednoho z nich byly fotovoltaické panely, které bylo třeba odpojit. Škoda je předběžně 6 milionů korun. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
4: Jsem tu, krásné ráno, a posílám Olgu Lounovou, tu Olgu, která zaspívá dnes na dalším letním koncertě Rádia Blaník. A já budu mít i pozvánku.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a to míří k vám.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Lázeňské město, Mariánské lázně a Kolonáda. Tam začne náš program letního koncertu za 5:05 odpoledne. A mimo Olgy Lounové, která dospívala v našem vysílání, to bude i Petr Kolá. Těšit se můžete na skvělou blanickou kapelu anebo taky Slzu.
3: No a těší se i starosta Mariánských lázní Martin Hurajčík. Tak jak se těšíte?
4: Samozřejmě těším se moc a těší se celé město a široké daleké okolí a já pevně věřím, že spoustu hostů z jiných částí České republiky, že se přijede podívat, protože taková akce je jednou za čas a Mariánské lázně jsou přesně to město, kde tyto akce mají být a kde jsou nejkrásnější.
0: Počasí máte objednané, koukal jsem, že bude hezky. Tak se na vás moc a moc budeme těšit. A když jsme na Blaníku, posloucháte takhle Blaník?
4: Poslouchám Blaník, poslouchám ho velmi často, ať už v autě nebo v kanceláři, takže Blaník. Super, jednička.
0: A teď pozor, máme pro vás jednu z brusu novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám možná brzy přinese spousty peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Ano, slyšíte dobře, 100 000. Tak se pro ní stavte, budeme jí mít pro vás Mariánských lázních. Tak přijďte a pobavte se s námi, protože tenhle letní koncert to bude jedna velká jízda. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Plus na Blaníku za 7 minut, 7:45. A co nás čeká a nemine, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Dobré ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Dnes nás nemine polojasná až oblačná obloha. Místy se můžou vyskytnout i slabé přehánky, které budou později odpoledne opět ustávat. Teploty ještě nebudou úplně letní, budeme se pohybovat v maximech mezi 21 až 25. Na severu a severovýchodě teploměr nepřesáhne 20 stupňů.
0: Víte, co mě napadlo? Dopřát si trochu italského léta. Vyměňte deštník za plavky a vyražte do Kalábrie. V rámci super last minute nabídky od Blue Style můžete od 28. července odletět na 8 dní s all inclusive do hotelu Scuglio della Galea, a to za 23 990 korun za osobu. A právě 28. července už můžete pěkně nasednout do letadla a frčet. Moře tady patří k těm nejčistším v celé jižní Itálii a na své si tady přijdou také milovníci potápění, anebo konec konců i vodních sportů. A teď ještě jedna praktická informace, pozor pro cestující při cestě na pražské letiště. Tady skutečně kvůli rekonstrukcím hrozí možné zdržení. Pro větší pohodlí a klid se tedy před odletem doporučujeme vyrazit o něco dříve, dát si kávu v klidu na letišti a počkat na svůj let. My vám přejeme krásnou dovolenou z Blue Style.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
20: Pohodové České rádio.

0: Další parádní písnička v našem vysílání, typická k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Já vám řeknu, dovedete si představit prázdniny bez pravého českého táboráku, správného špekáčku, opečeného úplně ideálně do zlatova. A k tomu patří také kytara a oblíbené písničky. Pojďte tedy poslechnout vysílání Rádia Blaník v sobotu a v neděli večer. My pro vás mezi 18. a 19. máme ty nejkrásnější písničky k táboráku. A navíc jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou nám osobně přijdou zahrát pěkně do studia Mladí nedvědi. A pokud se vás zábava tohoto typu týká a baví vás to, tak si to na Českém Blaníku v DAB Plus můžete užít ještě mezi 19. a 20. Tady pokračujeme až do 22 hodin, tedy rovnou ne hodinku, ale 3. Na Blaníku tedy hodinku mezi 18. a 19. a tady v sobotu a v neděli na rádiu Český Blaník 19 až 22. Písničky k táboráku prostě k létu patří. Tak si to užijte. A když to bude s námi, budeme rádi.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Celé léto hezky česky a důkazem je i ta další. Petr Muk.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Vlaník, tohle byl Petr Mouka, za 8 minut už bude 8 hodin. Co si dál budeme hrát? Písničku Pátá a Zuzku Norisovou? Bude tu Olympik. Ale taky Lucie Vondráčková. Jsme Blaník, hrajeme pro každého něco, hrajeme hezky česky celé léto. Krásné ráno přeje Martin Císař a pěknou letní pohodu s námi.
1: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Potřebujete zavařovací sklenici?

0: poradna Rádia Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku oblačný až skoro zatažený. Lokálně se také mohou vyskytnout přehánky, zejména potom na horách. K večeru bude oblačnost ubývat. Teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Komplikace vás čekají na dálnici D35 na 258. kilometru u Břuchotína ve směru na Hradec Králové. Tady došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s omezením. Pozor také v Ostravě, v Novinářské ulici poblíž křižovatky s Mariánsko-Horskou. Tady došlo k požáru vozidla. Na místě jsou hasiči a policisté, počítejte s omezením provozu a se zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď u zprávy a Hanka.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Prezident jednal s ministrem dopravy. V létě roste zájem o psí hotely. Pálavské sanatorium vrací vážné případy do života. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hlavním tématem včerejší schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu o rozpočtech, kterou Petr Pavel odmítl podepsat. Šéf rezortu dopravy Bednárek připustil tak problém se sestavením rozpočtu pro infrastrukturní stavby. Psí hotely mají v létě napilno. Vyhledávají je chovatelé, kteří odjíždějí na dovolenou a potřebují, aby bylo o jejich psa postaráno. Zájemci by ale neměli s rezervací termínu otálet, jak říká majitelka psího hotelu v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
6: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení té školky toho pejska řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
5: A stále populárnější jsou i denní školky nebo venčení a hlídání psů doma. V Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. Jižní Moravě přinese rehabilitační péči, která tu chyběla. První pacienti se tu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech od září. Žádosti o péči ale sanatorium začne přijímat v půlce srpna. Dětský tábor dobrovolných hasičů v Nýřanech na Plzeňsku se musel kvůli obavám o bezpečnost na rychlost stěhovat. Organizátoři se dostali do konfliktu s místním myslivcem, kterému areál patří. Vadilo mu, že mladí hasiči na chvíli zapnuli výstražné majáky na hasičských vozech a údajně padl i výstřel. Tolik zprávy a u mikrofonu jsou zpátky Martin Cadel.
7: Jsme tady oba, přejeme krásné dobré ráno, za 3 minuty celá, tedy 8.
0: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
7: Kolega Petr Slíva na cestách a tak se zeptáme, kde je aktuálně a přihlásí se teď, ale také po 11. hodině a to už bude novinka. To bude nový tip na to, kam vyrazit a kde je třeba právě on. Tak poslouchejte Blaník, já teď posílám Hanku Zagorovou.

0: a Lucie Vondráčková. 4 minuty po 8 posloucháte Dobré ráno na Blaníku dnes s Martinem a Adélkou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A za týden už to bude s kolegou Petrem Slívou, ten se vrací tuším v úterý, veď Adélko?
3: Je to tak, už úterý, tady
0: no
3: budeme na značkách.
0: Se na ně můžeme těšit. Těšíme se i na jeho další informace, které přinese do našeho vysílání z jeho putování. A kde byl včera?
4: Velšskou vlajku jsme koupili kousek od kempu, ve kterém jsme se utábořili. V Ellen Visitor Center, v samotném srdci Walesu, údolí Ellen Valley. Ellen Valley je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejméně známých míst ve Walesu. Leží v pohoří Cambrian Mountains poblíž městečka Ryder a často se mu přezdívá Welshské Lake District. Na ploše téměř 180 km čtverečních najdete soustavu přehrad, horských jezer, dřesovišť a opuštěných údolí. Jedna taková přehrada je kousek od nás a jmenuje se Caban Coch Dam. Stavba začala v roce 1893 a trvala 10 let. Slavnostního otevření se v roce 1904 zúčastnil král Eduard VII. Dodnes odtud putuje pitná voda do Birminghamu akvaduktem dlouhým přibližně 117 km, a to převážně samospádem bez čerpání.
3: No a kam Péťa a jeho posádka popojela dnes, tak to si poslechneme po 11. hodině.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Jednaletní a k tomu pomádovská Olivia Newton-John, John Travolta, právě teď jedna pro vás. A za malou chvíli hezky česky Pokáč anebo Zuzka Norrisová, písnička pátá. A jaké počasí nám bude přát nebo nepřát, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Postupně nám ustávají přehánky a vyjasňuje se. Dnes bude polujasno, oblačno bude jen místy a slabé přehánky opravdu už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 a na severu a severovýchodě území bude okolo 20 stupňů. A jestli se o víkendu vrátí letní počasí, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
1: Léto s Blaníkem.

0: Zuzka Norisová, písnička pátá, 8 hodin 18 minut, posloucháte Rádio Blaník a dál to bude znít hezky česky, jak jinak tady u nás. Olympika nebo taky Václav Neckář a jeho doktor Damdidam. Přejeme hezké ráno, za chvíli aktuální zprávy.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Stavebniny Janí. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janí. S námi to zvládnete.
4: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
10: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
11: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
10: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
11: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
12: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
13: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
18: zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
19: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
18: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
20: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
21: Svítí.
22: Svítí.
21: I na síti všech sítí.
22: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
21: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
22: Blaník na Facebooku a Instagramu.
21: Blaník za volantem.
23: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D35 na 256. kilometru směrem z Olomouce na Mohelnici se v pravém pruhu stala dopravní nehoda. Kolona se ale zatím netvoří. A pozor, v Ostravě v Novinářské ulici poblíž křižovatky s Mariánsko-Horskou, kde došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči a policisté. Počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a Hanka.
24: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
21: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
25: Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Přístavní ulice pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující 4 víkendy uzavřená. První uzavírka kvůli rekonstrukci začne zítra večera, skončí v neděli. Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku má nové vytápění i zateplení. Modernizace za víc než 30 milionů přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory. Rok po otevření obchvatu Lišova u Českých Budějovic je podle místních ve městě klid. Většina tranzitní dopravy už nejezdí přes centrum, ubylo tak hluku a přecházení silnic je také mnohem bezpečnější. A v Jeseníkách jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedno se pohybuje v oblasti Medvědské hornatiny a druhé kolem pradědu. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.
0: Děkujeme, Haničko, a my si pojďme hrát.
21: Pohodové České rádio.
0: Tohle už je Olympika, písnička Jako za mlada za 4:08 a už přijeli, už jsou tady. No ta je krásná, no to je pohled, řeknu vám. A nemluvím o Adélce, ta je taky krásná, ale já mluvím o Šunce, kterou nám přivezli, čerstvá dodávka a zítra půjde pěkně do světa. Tak by mě zajímalo, kdo tu Šunku zítra asi získá. Za chvíli poradím jak na to, teď popřeji krásné dobré ráno, buďte s námi dál.

0: Olympik jako za mladá, za minutu máme 8:30 a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: A teď máte příležitost něco vyhrát, ať nepřijdete o tu nejlepší grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme připravili hru, ve které můžete vyhrát 7,5 kilo těžkou šunku od Kosti od Leka. A nejenom pro ty stávající členy, můžete se tam hned teď zaregistrovat, běžte na web radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a potom se zaregistrujete přímo do hry, napište nám, kde trávíte léto s Blaníkem a možná k vám už brzy přijede náš prázdninový krajánek. A když uslyšíš, že opravdu posloucháte Blaník, no tak šunka je vaše. Martí, a zítra jdeš ty, viď?
3: Jedu já, Adelko, je to pravda a já se strašně těším. 4 místa, ta už máme za sebou. Naši posluchači byli úžasní, byli to střední Čechy, Vysočina a bylo to taky Brno a okolí. Konec konců byl jsem i v Moravském Krumlově, ale pozor, tentokrát to bude zase úplně někam jinam. Kam? To neprozradím záměrně, protože přijedu na to místo. A co tam musí hrát, Adelko? Jaké rádio?
0: No tak samozřejmě no. Rádio Blaník.
3: To byla otázka, to jsem vás trošku jenom tak polochtal, ale když pak vždycky přijedu a ty posluchače tam vidím, tak už jsou natěšený u plotu a vítáme vás, no to je nádhera. A co nám to vezete za dárek? No ta vypadá krásně, šunčička, to bude na gril a tak podobně, jo, tak prostě ty zážitky jsou úžasné. Jinak všude nás vždycky pohostili, něco jsme dostali, kafíčko, nějaký ten nápoj na cestu, no prostě posluchači Rádia Blaník jsou jedineční. A zítra tedy vyrážím, kam to bude záměrně neprozradím, zkontroluji, jestli poslouchají Blaník a pokud ano, no tak šunka jejich. Vy se přihlašte, jak říkala Adélka, je to úplně jednoduché. 3x2tv.radioblanik.cz. Tam je odkaz přímo na to, kde se můžete přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník, tak to udělejte a vyhrajte šunku. Jinak z toho plynou i další výhody. No, můžete třeba zjistit nějaké ty zpěváky, zpěvačky v rozhovorech úplně v premiéře. Máte tam i dobré tipy od nás. No, anebo také třeba pozvánku na nějaké koncerty. Já si myslím, že bych do toho rozhodně šel.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.

0: Slovenská skupina Elana, písnička Kočka, tady u nás na vlnách Rádia Blaník v dobrém ránu s Martinem a Adélkou. Adélka za chvíli informace o počasí a já mám písničky do celé, tedy do deváté, nabídnu Václava Neckáře a budou tu i brouci skupiny Mandraže. A tak si tak říkám, jaký bude ten dnešní tajemný rok. No určitě skvělý, protože tady bude kolega Petr Svíva s Adélkou, ale do jakého roku, že se vypravíme, víte co, za malou chvíli dáme ochutnávku. Teď v tuhle chvíli se podíváme na to, jak bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Přeji vám krásné, no teď už skoro dopoledne. Pojďme se nejdřív podívat na teploty. V Praze je 17 stupňů Celsia, stejně jako v Ústí nad Labem. Podíváme se na východ. Brno hlásí 18 stupňů, Olomouc 16 stupňů Celsia, Zlín dokonce 15 stupňů, no a Karlovy Vary na západě tady je nejchladněji, tady 13 stupňů Celsia, Plzeň hlásí 14 stupňů. Jinak dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle počítejte i se slabými přeháňkami, ty budou ale odpoledne a k večeru opět ustávat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě bude okolo 20, no a na horách pak 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Blaník je rádiem dobrých zpráv, slunce svítit bude a bude svítit slunce i v našem vysílání. A dneska možná výherní 10 000 pro někoho.
1: Slunce dá nám svítí 5 000 na ruku.
3: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Pohodové české rádio.

0: Doktor Damdedam a Václav Neckář, vy posloucháte Rádio Blaník. Zatím ještě dobré ráno, ale za chvíli už přijde tajemný rok. Už se na vás těší kolega Pepa Černý a Délka Zahradníčková. Já se za chvíli rozloučím, ale je pravdou, že minule jsem si tipnul, myslím, že to bylo v pondělí, v úterý, veď, Adélko?
1: Je to tak, ano, myslím,
0: no,
1: si, že
0: byl jsem vedle jako jedle. O 4 roky jsem se spletl, myslím, vy.
1: To není tolik.
0: Ale... No, není, to je jako, to máš pravdu, ale dneska jsem si řekl, já to zkusím na nečisto.
1: No.
0: A... jak jsem dopadl?
1: No, trefil se z dneska, no. Gratuluju.
0: Já jsem se podíval na ty písničky a říkám, no tak tohle je tutově rok. A víc už neprozradím, poslouchejte Blaník. A z toho roku je tahle písnička.
2: Pojďme se vzít a zbavme se plánu náš cíl.
0: Mimochodem nádherná písnička jméno a Tereza Kerndlová. Tak si ji za chvíli zahrajeme a vy budete moci zase tipovat, z jakého roku to je. Čeká vás totiž...
3: tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Mějte se skvěle, užijte si den, ať je pátek pohodový a když to bude s Blaníkem, nejlepší to zpráva pro nás. Krásné ráno.

0: Krištof nahrál hned teď. Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí nelo. Tak co, už tušíte, co je to za rok? Můžete psát a volat. Psát na číslo 600 318 118 a volat na 800 109 109. Čeká nás tajemný rok a bude v něm hodně českých písniček. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 9 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
5: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku oblačný až skoro zatažený. Místy se mohou vyskytnout také přehánky, zejména bude potom pršet na horách. K večeru bude oblačnost ubývat, teploměry vyšplhají ke 23 stupňům. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
6: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
5: Opatrní, buďte na dálnici D35 na 256. kilometru směrem z Olomouce na Mohelnici. Tady se v pravém pruhu stala dopravní nehoda, kolona má už zhruba 2 kilometry. A na dálnici D35 na 278. a půltém kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
7: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Po pádu vrtulníku v náměstí je v nemocnici 7 lidí. Na Orlíku v Podolsku platí zákaz koupání. Mladý český kajakář je mistrem světa. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou se včera při návratu z běžného výcvikového letu zřítil armádní vrtulník. Jedna vojákyně zemřela. 4 zranění vojáci zůstávají v nemocnici už ve stabilizovaném stavu. A další 3 skončili v péči záchranářů při hašení pohašení zříceného stroje. Hygienici zakázali koupání na Orlické přehradě v Podolsku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí tak akutní poškození zdraví. Druhá sledovaná oblast na Orlíku u Radavy vykazuje ale vynikající kvalitu vody. Pardubický kraj chce znát názor veřejnosti na podobu krajiny. Do přípravy studie proto zapojuje místní i návštěvníky regionu prostřednictvím online pocitové mapy. Podrobnosti přiblíží radní Roman Línek.
10: Je to orientační, ale je to jedna z forem, kdy jsme se rozhodli i dopisem na všechny starosty všech obcí Pardubického kraje také tuto formu oslovit veřejnost, aby starostové ve svém okolí každý měl možnost říct ano, tady chci, tady nechci chránit území před obnovitelnými zdroji.
9: Já ještě doplním, že pocitovou mapu s názvem Hodnoty krajiny najdou zájemci na webu Pardubického kraje. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve svých 24 letech vybojoval první zlato a je pátým českým kajakářem na světovém trůnu. Zítra ho na šampionátu čeká ještě závod v kajak krosu. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
0: Je to tak.

0: tajemného roku. Ďakujeme, Hanko.
1: Pepa Černý na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Já koukám, že už tady zvoní telefony. Tak pokud byste právě nebyli vy ti, kteří právě voláte 800 109 109, to je číslo pro vaše hovory. Jak bych vám napověděl, jaký tajemný rok hledáme? Byl to rok plný změn. Byl to zvláštní rok. Začaly takové jako úplné novosti v našich životech. A není to zas tak dávno. A já myslím, že takhle to úplně stačí, protože cokoliv bych řekl navíc, tak by vám napovědělo až moc. Ještě bych možná mohl říct, že to byl volební rok, ve kterém jsme volili v krajských a senátních volbách. Obměňovali jsme třetinu senátu. A taky vznikla písnička skupiny Krištof Hned teď. Tak si ji dáme a dáme si ji hned teď.

0: Tento interpret se jmenuje tak, jako to, co všichni milujeme a co je za rohem. Víkend na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak se na to vrhneme, na ten tajemný rok. Možná, že už tušíte podle písniček. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, pane moderátore. U telefonu Zdeněk Zvěžďárné. Můj tip je rok 2020. Protože jsem už slyšel ráno na pojedu, to byla Tereza Kendlová jméno. Co za fotky? Krištof, hned teď.
0: Dobře, tak uvidíme na konci. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Děkuji, přeji vám všem hezký den.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek z obce Uznojma. Já bych tipl, že to je rok 2021 pole Krištofa.
0: Jo. A co jste zažíval v roce 21?
4: 21 a je, to jsem chodila taky na zábavy a jak to frčelo, ty písničky. A já vás věrně poslouchám, protože jste úžasné rádio.
0: Dobře, tak moc děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
4: Děkuju.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, Pepo, dobrý den, Adelko, zdravím vás, Jirka. No tak jsem rád, že se mě povedlo dneska ještě dovat, protože mě dneska končí dovolená, takže pak se uslyšíme v tajemným roce až v prosinci. No jo, nedá se nic dělat, my vždycky máme, já mám teď stálou denní od 6 do 2, takže bohužel vás takhle poslouchat nemůžu, ale jinak jste skvělý rádio samozřejmě a dneska hledáte, Pepo, podle mě rok 2020, už jenom jak jste říkal s těma senátníma volbama, to je doopravdy nedávno, takže si myslím, že by to měl být ten hledaný rok.
0: Dobře, tak uvidíme, Jirko, díky moc, mějte se hezky, naschledanou.
5: Mějte se moc krásně, ať se daří, naschledanou.
0: Taky. Adelko, tak jak to vypadá v SMS-kách? Já mám zatím 2020-2021 čárky.
6: Tak tady začínají převládat čárky k roku 2020, typuje ho třeba Táňa, napsala k tomu ještě jste nejlepší Rádio Blaníčku, tak moc děkujeme. Rok 2020 typuje třeba i Věra, ale máme tady tip i na rok 2019, který nám poslal Honza z Brna.
0: Tak já přihodím další nápovědu. Přátelé, aby to bylo těžší, tak začneme ve světě. Kdo nás opustil v tom roce? Já jsem chtěl původně dát, kdo přišel na svět, ale to pravděpodobně ještě moc nevíme, protože řekněme, že se nedíváme do historie tak daleko, aby se ten člověk už stačil prosadit tak, aby jsme ho hráli na Blaníku. Jo. Ale v tom tajemném roce, který hledáme, tak nás opustil třeba Ennio Morricone, slavný hudební skladatel, který složil hudbu k tolika filmům, že kdybychom je chtěli vyjmenovat, tak bychom tady byli opravdu velice dlouho. Opustil nás taky Little Richard, velká hudební legenda. Kirk Douglas odešel a v tom roce se taky zřítil vrtulník s Kobe Bryantem, veleslavným a veleúžasným basketbalistou slavných Lakers. Tak, voláte? 800-109-109? Já čekám a samozřejmě Adelka taky. Ta čeká na SMSky 600-318-118 a jak moc dobře víte, tak Adelce udělá největší radost, když se netrefíte, tak se snažte. No a Tereza Kernlová, ta zpívala v tom tajemném roce písničku Jméno.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Přesně takhle vám to možná právě teď zvoní.
2: Tajemný rok.
3: Tajemný rok.
1: Tak to zvonění ukončíme. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Fanda, Česká Třebová, zdravím Blaník.
1: Fando, my zdravíme Českou Třebovou a vás. Jak to vidíte dneska?
4: Já to vidím na rok 2020, podle Krištofu.
1: Podle Krištofu, všichni to hádáte podle Krištofu. A co jste dělal v roce 20?
4: To jsem byl normálně v tom, už jsem v důchodu, jo. 20 roků.
1: No víte co, my jsme v roce 20, pokud to byl ten rok, byli všichni tak trochu v důchodu, on to byl zvláštní rok. No, Fanda, díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
4: Zdravím vás, mějte se hezky, nashledanou.
1: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, Marilenka. Určitě to byl rok 2020, podle Krištofu, pamatuju to video za covidu, kdy tam skákal na pohovce v obýváku. Vlastně rok předtím umřel Kája a vlastně začal potom covid.
1: No tak uvidíme, jestli máte pravdu. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
5: Nashledanou.
1: Adelko, ono to vypadá, že všichni hádají rok 2020 dneska.
6: No není to úplně tak, máme tady třeba další čárku k roku 2021 v SMS-kách, tu nám poslala Martina, no a máme tady ještě tip na rok 1985.
1: 85? Aha, dobře. No, je to možné, přátelé, já se podívám teďka hodně daleko, a sice do Ameriky, aby to nebylo úplně jednoduché, jo. Tak obyvatelé amerického státu Mississippi schválili v tajemném roce, který hledáme, v referendu novou podobu státní vlajky. To se stalo. No a když už jsme v té Americe, tak já vám dám velkou nápovědu. V Americe se konaly prezidentské volby a ovládnul je člověk, kterému se říkalo a možná ještě říká Sleepy Joe. Tohle je Marek Ztracený.

0: Dua Lipa, Physical. Tady Adélka si velice intenzivně tančila. Já se přiznávám, já jsem tuto píseň slyšel poprvé.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Ale hezký, hezký duo Lipo. Adélko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami?
2: Tady máme tip na rok 2019. Ten typuje Zdeňka s maminkou z Plzně. Napsala, typuje to podle všech krásných písniček, bylo mi 58 let a mamince 79. Brali jí ledvinu, ale díky doktorům to naštěstí vše výborně dopadlo.
0: Tak, to je hezká zpráva. Adélko, prosím tě, ty máš připravenou úžasnou nápovědu.
2: Takovou ryze českou a takovou vánoční.
0: Ano.
2: 17. prosince tajemného roku na seznam UNESCO byla zapsána ruční výroba právě vánočních ozdob z foukaných skleněných perel z Poniklé na Krkonošsku.
0: No ježiš, zdravíme to je Krkonoš. Krásný, zdravíme do Krkonoš, přesně tak. Nejenom Krkonoše, ale všechny obyvatele, taky Sojku Práskačku. Přátelé, já vám dám další nápovědu, tentokrát z českých luhů a hájů. V tom tajemném roce nás opustil pan Jaroslav Kubera. Dlouholetý primátor Teplic, nebo starosta Teplic, já jsem ho měl rád. Dana Zátopková nás opustila, velká legenda, manželka a vdova po Emilu Zátopkovi. Opustila nás taky paní Eva Pilarová. A když jsme u těch zpěváků a zpěvaček, tak se podíváme zase jednou takhle přes ten oceán, protože on nás opustil taky... Kenny Rogers. A to byla velká rána.
3: When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft.
0: Jenom ukázka, ale tuhle písničku znám a mám ji rád. Tak si ji pouštím takhle jako delší dobu, promiňte.
3: You do something to me that I can't.
0: No ale není z tajemného roku, tak za chvilku si dáme Anuka, která v tom roce vydala na malou chvíli. Posloucháte tajemný rok? Volejte 800 109 109. Co je to za rok, co hledáme?
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

0: kuchyně umámy.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. na malou chvíli tuhle písničku poprvé zpívala v tajemném roce. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Hana u telefonu. Já tipuju rok 2020.
1: A podle čeho?
2: Podle úmrtí Evy Pilarové a Dany Zátupkové.
1: Jsou samé smutné události, co?
2: No.
1: To nebyl úplně veselý rok, co říkáte?
2: No to nebyl.
1: Co jste dělala v tajemném roce?
2: Léčila jsem se po rakovině.
1: A dobře to dopadlo evidentně.
2: Ano.
1: Tak já to tady takhle klepu velice nahlas na studiový stůl. Ať se vám daří. Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.
1: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den. Podle mě je to rok 2020. Protože minulý rok předtím 19 zemřel Karel Gott a hnedka asi do půl roku na to zemřela Eva Pilarová, obě takový pěvecký hvězdy.
1: No zní to velice logicky, tak já vám moc děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Adelko, tak co SMSky?
4: No já mám radost, protože moje nápověda o vánočních perličkových ozdobách napověděla Modřince z Liberce. Ta typuje tady rok 2020 a napsala k tomu napověděl mi i Marek Ztracený a písnička, která sedí na mého milovaného manžela. Potom nám napsal Karel z Černovic, tak se nezlob, že jsem takovej vůl a dnes typuji rok 2020. No ale máme tady třeba i tip na rok 2021, který nám tady poslala Alenka.
1: Děkujeme moc krát Alence i vám všem ostatním. Klidně volejte a pište dál, ty čísla jsou 800 109 109 na volání a 600 318 118 na SMSky. Já přihodím jednu nápovědu, která nebude nijak kontroverzní, doufejme. Novým premiérem Japonska se v roce, který hledáme, stal Yoshihide Suga. Tak a tohle je Ariana Grande a Justin Bieber. Ti v tajemném roce zpívali píseň Stuck With You.

0: Stuck With You na vlnách Rádia Blaník. Jaký pak rok hledáme?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Blaničku, tady je Zdeňka.
0: Zdeňko, jaký je to rok?
3: No tak podívejte se. Já si myslím, že to je rok 2020 jako většina posluchačů. Ale vy jste tam měl takový ze začátku, jako že byly takový veliký změny. Já si myslím, že to má co dělat s covidem. A teď nevím, jestli se nemýlím, nezemřel v tom roce Karel Gott.
0: V roce který?
3: No to by mě tak evokovalo k tomu, že jste tam byl takovej záhadný. Jinak samozřejmě ty písničky, co tady hrajete a po těch zesnulých, co jste tady říkal, by se mi zdálo, že to tak je.
0: Karel Gott v tom roce, který hledáme, neodešel.
3: Neodešel?
0: Už byl, pryč.
3: Už byl pryč. Tak to jsem si myslela, že to bude ta bomba, s kterou přijdete na závěr. No, tak jsem se sekla.
0: To nevadí. A tak vy jste na začátku říkala, že hádáte jako všichni
3: ostatní.
0: Já si
3: myslím, že to je rok 2020. No, mě teď zemřel 21 manžel a já jsem si myslela, že Kája odešel rok předtím.
0: Tak
3: no.
0: Uvidíme na konci, jo?
3: Tak jo, krásný den, nashledanou.
0: Nashledanou, děkuju. Adelko, jaké pak tipy máme v SMS-kové bráně?
4: Tak napsal nám třeba Petr z Olomouce, ten tipuje rok 2020 a napsal k tomu ještě dovětek. Určitě Adelka není tak škodolibá, když to někdo neuhodne, anebo ano. Tak já bych jenom ráda uvedla na pravou míru, že nejsem škodolibá, ale já mám pak pocit, že ta hra je větší zábava.
0: Tak.
4: Ale přidám ještě jednu čárku k roku 2020, který nám poslala Jana z Humpolce a ještě nám děkuje za koncert v Pelhřimově, který byl před dvěma týdny, tak moc děkujeme, že jste to razila.
0: Co v Pelhřimově, ale dneska v Mariánkách, jaké to bude? Uhu. To byste měla vyrazit, Jano. To je nejvyšší čas pomalu. Ne, pane, to můžete vyrazit klidně později. Začínáme 5 minut před 5:30, mám dojem.
4: Je to tak,
0: nějak,
4: máš
0: na kolonádě, že jo? Takže z Humpolce, Bajoko si myslím, že když vyjedete ve dvě, tak by to mělo být, jak se říká, v suchým triku. Přátelé, hádejte dál, jaký rok hledáme. V tom roce zpívala Kateřina Marie Tichá Zničenou zem, tak za chvilku si dáme celou a pak už to vyhlásíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, 0,5 litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Max útočí na regál.
15: Barča skvěle trefila nákupní koš.
14: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
15: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem na vlnách Rádia Blaník. Tak jaký pak je to rok, co myslíte?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Adelko, strašně přetékáme do basketbalu, tak mi řekni, jak to vypadá s těmi SMS-kami, respektive jaký je jejich poměr, musíme to vyhlásit už.
3: No, nejvíc je k roku 2020, ale mám tady třeba i 4 čárky k roku 2019 a dnes posluchači typovali i rok 2021.
0: To je mi tedy pestré dneska. Přátelé, byl to opravdu zvláštní rok, já jsem to naznačoval už úplně v úvodu. Vznikaly písničky o té situaci, která nastala.
4: Na obličeji je šátek jako opona. Když je na zemi pátek, sobota, svátek, místo na štaci budem doma.
0: Muzikanti nejezdili na štace, byli doma, my všichni jsme byli doma. Byl to totiž rok
1: 2020.
0: Většina z vás to zvládla, uhádla tento rok. Přátelé, my si dáme poslední písničku tohoto tajemného roku pro tento týden celý. Já se s tebou, Adelko, loučím, měj se krásně, užij si víkend a v pondělí to spolu ještě naposledy zvládneme.
3: Ano, ano, těším se moc, Pepo, hezký víkend.
0: Tak a Slzata nám zaspívá dneska v Mariánských lázních, tak si ji připomeneme fotkami, písničkou z roku 2020, z tajemného roku.

0: Zaspívají Tereska Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, své kniha... A dojde taky na Argemu. Ty se díváš, něco skrýváš, je to smích. Na Vlaníku vám hrajeme hezky česky, takhle při pátku, při dni velkého juchu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 4 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude během dne oblačná až skoro zatažená. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, zejména potom na horách. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, během večera a v noci klesnou teploty na 10 až 7. Tolik o počasí a teď doprava.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Komplikace vás čekají na dálnici D1 na 302. kilometru ve směru na Brno. Tady si dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A komplikace jsou také na Jesenicku na průtahu Písečné, kde havarovalo osobní auto a došlo ke zranění. Místem aktuálně projedete jedním jízdním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Minister školství chce povinnou školku od 4 let. V Náměšti začalo vyšetřování nehody armádního vrtulníku. Čeští hasiči odletěli pomáhat do Francie. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Minister školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Předseda SPD k tomu předložil analýzu, která od roku 29 doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil také premiér. Vojenská policie a komise ministerstva obrany vyšetřuje včerejší pád armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Jedna vojákyně zemřela a dalších 7 příslušníků skončilo v nemocnici. Dokud se neobjasní příčiny tragické nehody, pozastavila armáda provoz všech vrtulníků typu H1. Čeští hasiči odletěli do Francie. Pomáhat budou s likvidací požáru u Bordeaux. O pomoc požádal francouzský prezident, který tak aktivoval mechanismus evropské civilní obrany, díky kterému budou vedle českých a slovenských vrtulníků v zemi nasazeny i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. A do jihočeských Holašovic dnes míří milovníci lidových tradic. Začínají tam selské slavnosti, které až do neděle nabídnou ukázky práce víc než 200 řemeslníků z Česka a ze zahraničí. A co dalšího, řekne starosta Jan Jílek.
6: Na 2 stagech vystoupí zhruba 20 kapel, kdy se zaměřujeme na žánr dechovka, folk, country, cymbal, pop a folklor. Pátek je spíš takový, bych řekl, jako dechovkovější. Sobota je nejrozmanitější a končíme nedělí, kdy je to už takové, řekněme, žánrově vyrovnané.
5: Já ještě doplním, že holašovické selské slavnosti navštíví každoročně kolem 11 000 lidí a na jihu Čech jsou vrcholem letní sezóny. Tím zprávy končí, u mikrofonu je zpátky Pepa.
0: Je tady, děkujeme, Anko.
1: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Budeme si taky trochu povídat za malou chvilku o fotbale, protože se pořád něco děje kolem té ligy, která začíná už vlastně zítra. No a v této hodině dojde také na písničku, na kterou čekáme v éteru Blaníku. A vy víte moc dobře, která to je. Takhle, já nevím, jestli zazní v této hodině, ale určitě o ní bude řeč. Teď je tady balet Hej pane disk jockey. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Mekyš Birka, možno sa ti zdá, posloucháte Rádio Blaník. Je pátek 24. července a to znamená, že už zítra startuje nový ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže. A Tomáš Chorý pokračuje jako hráč Slávie. Oznámil to klubový boss Jaroslav Tvrdík.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodl mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
0: Já ještě dodám, že v úvodním ligovém kole se Slavie utká doma se Slováckem, Baník se představí ve Zlíně a Spartu čeká zápas na hřišti brněnské Zbrojovky. No, Zbrojovka se vrací do ligy, naopak zažijeme minimálně jeden ročník bez pražské Dukly. Tak zdravíme na Julisku. No, budeme si dál hrát. Tohle je Poetika, blízko na Blaníku.

0: Posloucháte Rádio Blaník, je pátek a tohle bylo Modrý pondělí a Argema.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Ano, my pro vás na Blaníku máme i energoporadnu, a to každou středu. Dělá ji Adélka Zahradníčková, dělá ji skvěle. Můžete ji slyšet vždycky ráno a potom v podvečer v repríze. To byste si neměli nechat ujít. No a navíc na našem webu radioblaník.cz pro vás máme takovou hru. Je tam formulář, který můžete vyplnit. A pokud tedy máte solární elektrárnu doma, tak můžete získat profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A navíc dostanete přímo při té kontrole na místě 3 000 korun na ruku. Tak to si nenechte ujít, tuhletu šanci. Podívejte se na náš web, je to velice jednoduché, radioblaník.cz. Stačí kliknout na ten formulář, vyplnit, no a potom mít trošku toho štěstí. Za chvilku David Dale, akorát taky Bengals, Manic Monday, to je taky o pondělí. A Tereska Mašková a Marek Lambora, Náš příběh na Blaníku.
2: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Obytňákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
9: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
10: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
9: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
12: Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
14: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: E-kuchyně umámy.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz.
7: Náplně hned.
8: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Tereska Mašková, Marek Lambora, náš příběh na vlnách Blaníku. I Tereska Mašková zpívá v té naší písničce.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A na vás je, abyste slunce dál svítí, tu naší, našli ve vysílání Blaníku. No a pokud si dovoláte jako první, hned jak písnička dozní, tak jedna, která máte obrovské štěstí, to je dobré vědět. A potom dostanete záhadnou otázku. Jeden z nás moderátorů nebo moderátorek vám pustí ukázku té písně. A na vás je, abyste odpověděli na otázku, kdo pak nám to zpívá. A můžu vám říct, že poznat třeba takového Jindru Poláka někdy není tak snadné, jak by se mohlo zdát.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
3: Tak co, víte, kdo to je?
4: Netuším.
3: No, tak to teda, to není dobrá odpověď.
4: Tak zkusím Koláře, Petra.
3: Petr Kolář, jo?
4: A nebo zkusím spíš Nojda Bartu.
3: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak pravdou je, že Petr Kolář v té písničce zpívá. On je jediný, kdo zpívá jak v Blanickém přání, tak ve Slunce dál svítí. Ale Nojda tam teda nemáme. Je dobré si tu písničku nastudovat. Podívejte se na náš YouTubeový kanál, zadejte Slunce dál svítí a tam uvidíte videoklip, kde všichni ti interpreti zpívají a nahrávají tu písničku přímo ve studiu. No a mějte u sebe telefon a hlídejte Blaník, protože ona může zaznít v zásadě kdykoliv. A na vás je, abyste zavolali 800 109 109, dovolali se jako první podoznění písně, no a pořádně tu písničku znali, to je klíčové. Budu vám moc držet palce.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A pozor, protože Petra neuhádla, tak teď hrajeme o 10 000 korun. 10 000 vám aktuálně může přinést písnička Slunce dál svítí. Za chvilku Queenie, We Are The Champions na Blaníku.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
19: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru.
17: jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
20: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Radio Blaník, tohle byla Samantha Fox, ročník 1966, což znamená, že 15. dubna oslavila 60. narozeniny. Toto letí, co? Si dál budeme hrát hlavně hezky česky dorazí kabáti. Už budem spolu navždycky, taky Xindl X. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit. A zaspívá taky Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Pokud byste chtěli slyšet tenhle hlas dneska na živo, tak v Mariánkách to rozjede na koncertě Rádia Blaník, ale o tom ještě bude určitě řeč. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
5: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Počasí. Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zvětšená oblačnost, místy bude i skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Teploměry vyšplhají ke 23 stupňům a během večera a v noci klesnou místy i na 7. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus

0: Stručně, jasně, přehledně.
1: Ministr zdravotnictví slučuje vzdělání lékařů a nelékařů. Nafta zdražuje rychleji než benzín. Prezident na Hradě přivítal finalistky Wimbledonu. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Lékaři, sestry i další zdravotníci nelékaři by se měli vzdělávat pod jednou institucí. Od příštího roku vláda chystá sloučení organizací, které dnes zajišťují jejich postgraduální studium. Co si od změny slibuje, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
2: Naším společným cílem je na partnerské bázi poskytovat kvalitní, moderní a dostupné vzdělávání zdravotnickým pracovníkům napříč profesemi. Propojením odborného zázemí, zkušeností i kapacit posílíme kvalitu vzdělávacích programů a jejich schopnost reagovat na proměňující se potřeby z praxe.
1: Ministerstvo zároveň ujišťuje, že změna nijak neomezí atestace, zkoušky ani další vzdělávací programy. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu zrostla téměř o 2 koruny a za naftu si řidiči připlatí téměř o 5 korun za litr víc. Nejlevněji se tankuje v Ústeckém kraji, naopak nejdráž v Praze. Vysoké teploty a nedostatek srážek snížily hladiny jezer na severu Čech. Na jezeře Most je zatím pokles jen v řádu několika centimetrů, ale v Chomutově do Kamencového jezera už letos hasiči museli doplnit desítky tisíc kubíků vody. Jejich provoz trable s počasím zatím ale víc neohrožují. Čerstvé wimbledonské šampionky se dočkaly státní pocty. Na Pražský hrad je pozval prezident Petr Pavel. Ocenění za reprezentaci České republiky převzalo celkem 6 tenistek, a to absolutní vítězka Linda Nosková, dál Karolína Muchová, Jana Kovačková, Kateřina Zajíčková, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. To je ze zpráv ode mě všechno. Na Blaníku už pokračuje Pepa.
3: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Pepa Černý na rádiu Blaník.
3: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a taky se za chvilku spojíme s kolegou Petrem Slívou, který už pomalu, pomalinku míří zpátky do rádia, ale pořád je ještě v obytňáku, někde na severozápadě, tak jako směrem. No a v této hodině se podíváme právě do těch Mariánek, kde dneska budeme mít další letní koncert, kam se vstupné neplatí a program bude nabitý, ale k tomu se dostaneme. Teď jsou tady Kabáti, písnička, kterou nejenom napsal, ale taky zpívá Milan Špalek, génius českého textu. Tak, Milane, můžete zpívat. Hezké dopoledne.

0: Karel Gott a ta pravá. A teď se nám přihlásí do vysílání ten pravý.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ten pravý Petr Slíva, ta pravá raní hvězda, která je v obytňáku někde na severozápadě. Tak Péťo, ahoj, vítej ve vysílání. Co pak zažíváš?
3: Ahoj, zdravím z obytňáku, který se vrací ze severu, konkrétně z Orkneyských ostrovů nad Skotskem. V tuto chvíli jsme už s naším bydlíkem Knaus ze Sedlčan překonali kanál La Manche, kterému ale Britové neřeknou jinak než English Channel, na obou stranách si jej nazvali po svém, a jsme na starém kontinentu. Brzy ráno jsme trajektem vyjeli z Douvru do francouzského Dunkerku. Ale než jsme večer dojeli do Douvru, čekala nás téměř 6-hodinová cesta ze samotného středu Walesu. Už jsem vám povídal o velštině? Ne? Tak to musíte slyšet. Teda velšsky ode mě neuslyšíte ani slovo. A mám podezření, že tam mají na ORL pořád co dělat, když vytahují z krku ty zapadlé a zpřelámané jazyky. Slova ve velštině totiž téměř postrádají samohlásky. Sem tam se nějaká objeví samozřejmě. A ne, nadarmo je nejdelší název železniční stanice na světě právě velšský. Jestli chcete vidět, jak vypadá, mrkněte se potom na náš web na textovou podobu dnešního příspěvku. Tato železniční zastávka se nachází v obci stejného jména na ostrově Anglesey v severním Walesu. Její název má 58 písmen a v překladu znamená tohle. Kostel Panny Marie v rokli u bílého lískového keře poblíž prudkého víru a kostela svatého Tysilia u červené jeskyně. Vlastně jsou dobří, že se jim to podařilo nacpat do jednoho slova. Ale zpátky k cestě z Walesu do Douvru. Zastavili jsme se na místě, které se jmenuje Tintern Abbey. Jde o klášter, který je jedním ze symbolů Walesu. Byl založen v roce 1131 jako první cisterciácký klášter ve Walesu a druhý v celé Británii. Ve 13. století byl přestavěn do podoby, kterou obdivujeme dodnes a patří k vrcholům britské gotické architektury. Roku 1536 ho nechal král Jindřich VIII. Zrušit při rozpouštění klášteru. Od té doby zůstává monumentální ruinou bez střechy. S navigací velšskými velmi úzkými silnicemi nám opět pomohla navigace Outdoor Maps Plus od Garminu. No a potom už jsme se vydali na cestu do Douvru. Londýn jsme z uctivé vzdálenosti obkroužili po vnějším okruhu, ale i tak jsme chytli odpolední špičku. 8milionová metropole je hold 8milionová metropole. A o dalším průběhu cesty domů vás budu informovat zase zítra touto dobou. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Péťo, my zdravíme tebe, děkujeme moc krát.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: A my se teď podíváme trošku blíž. Podíváme se do Úval za kapelou Divoký Bill. Tohle je pocit, tak krásné dopoledne s Blaníkem.
6: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Kuč.
1: Tým, mám na těba chuť na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, pojďme se podívat na sisly, protože syslové se vracejí do české přírody díky ochráncům přírody. Ti teď vytváří takovou syslí kolonii u obce Milá v chráněné krajinné oblasti České Středohoří a v posledních dnech a týdnech tam vypustili asi 77 syslů. Pokud byste sisly chtěli vidět ve volné přírodě a chtěli byste si je třeba i pohladit, tak to je taky možné. A to konkrétně v Mladé Boleslavi, na jejím okraji, v lokalitě Radouč. Ta už je proslulá, tam žilo na té takové louce a až 1000 syslů. Ta kolonie se trošku snižuje, zmenšuje. Je to taky tím, že lidé je krmí ty sisly nevhodným jídlem, tak pozor na to, přátelé, ale pořád ještě v Radouči na okraji Mladé Boleslavi narazíte na stovky a stovky syslů. Za chvilku ABBA, Xindl X a Petr Kolář a vy posloucháte Rádio Blaník.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to zvládnete.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
14: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
15: Ostrava, Vítkovice a Opava.
16: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
18: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
19: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
20: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
21: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
22: Na co?
21: Na naši fotovoltaiku.
22: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
21: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
22: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
21: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
22: A kdo se o to postará?
21: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
22: Tak to máme jasno.
23: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: To je fenomén. Petr Kolář a vyznání na vlnách Rádia Blaník. Něco mi říká, že tahle písnička v tomhle znění zazní dneska v Mariánkách.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože další letní koncert Rádia Blaník se odehraje právě dnes v Mariánských lázních, přátelé. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě a bude tam třeba Petr Kolář nebo Blanická kapela a taky Slza.
1: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím srdce
0: je. A zaspívá tam dokonce i Olga Lounová.
2: Připijím na hojnost a chvíle radosti, ať se ti vím.
0: To bude radosti. Přátelé, vstupné se samozřejmě neplatí na náš blanický koncert, je jasné. No a letos pro vás máme navíc speciální dárek, respektive dva. Máme z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se nejenom pro tu samolepku stavte dneska v Mariánských lázních. Připomínám, 5 minut před 4:30 začínáme na kolonádě. A ta druhá dobrá zpráva je, že to bude moderovat Iva Lecká. Blbá zpráva je, že Iva Lecká mě tím pádem ve 13 hodin tady nevystřídá, protože už je na cestě do Mariánek, aby to všechno tam připravila, aby se tam jaksi zžila s tou atmosférou lázeňskou, že? A ona je na lázeňskou atmosféru přímo zrozena. To uvidíte, jak se bude nosit, jak bude mít klobouk určitě a bude milá a roztomilá jako vždycky. Tak dneska Mariánky, letní koncert, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vás. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Hana Zagorová, Rande u zdinářků na Blaníku.
6: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
7: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
8: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
7: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
8: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
7: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
8: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
7: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
8: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
7: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
12: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
11: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
12: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
11: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Nákupy v onlineshop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
18: Já chci hot dog.
19: Já mám chuť na matcha latte.
20: Taky beru hot dog a klid v autě.
17: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
21: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
26: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Kanadský fenomén Bryan Adams a Heaven, tedy nebe, na vlnách Rádia Blaní. My si dál budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A s ní Michal David. Nám to vyjde, dorazí i jeleni. Jestli si ještě někde kolem, prosím, a i když už je čas k obědu, tak přesto někdo může v tuhle chvíli snídat. Ideálně v trávě.
1: Snídaní v trávě. Teď právě prostřeno.
0: Věřím, že spousta muzikantů právě teď jako je v koupelně a říká si, co já bych teď posnídal. Tak vás zdravíme, vážení umělci. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. Celé léto vám hrajeme hezky česky, teď je před námi dokonce česká hodinka. A za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
6: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 17 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává.

0: na rental.cz. SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: První zraněné z armádního vrtulníku dnes propustí domů. Královéhradecký magistrát prověřil správu nemovitostí. Plzeňský kraj chystá změny pro turisty. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zranění vojáci jsou mimo ohrožení života. Tři se středně těžkými zraněními záchranáři jsou v nemocnici v Brně a jeden leží na jipce v Jihlavské nemocnici. A třebická nemocnice dnes také propustí tři vojáky, kteří se nadýchali kouře. Zraněným i jejich rodinám poskytuje armáda maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil včera popoledně při návratu z výcvikového letu. Při neštěstí zemřela jedna vojákyně. Prověrka na Královéhradecké správě nemovitostí odhalila vážný nedostatek v nakládání s penězi. Ukázalo se, že peníze v milionových částkách mohly být odesílány jedinou osobou bez jakéhokoliv dalšího ověření. Příkaz k úhradě tak nemusela potvrzovat druhá osoba. V uplynulých dnech z účtu zmizelo díky podvodníkům 640 milionů. Plzeňský kraj bude lákat návštěvníky novým způsobem. Dosavadní průvodce turistů ráj se mění na vizit Plzeňský kraj. Proč k této změně dojde, to už prozradí ředitel tamní centrály cestovního ruchu Jiří Vejt.
4: Analýzy nám ukázaly, že původní značka sice měla regionální význam, její název ale nebyl dostatečně propojený s Plzeňským krajem a působil zastarale. Doporučení odborníků směřovala k vytvoření moderní destinační značky, která bude srozumitelná domácím i zahraničním návštěvníkům a sjednotí komunikaci všech turistických projektů kraje.
3: Na podzim tu také představí úplně nový turistický portál. Koordinační skupina Evropské unie pro ropu zatím žádné potíže v zásobování neregistruje, a to navzdory tomu, že na trhu panuje napětí kvůli konfliktu na Blízkém východě. Napětí na trhu by ale mohlo zesílit v případě pokračování konfliktu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa Černý.
5: Děkujeme moc, Moni.
1: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
5: Krásné poledne, přátelé. Za nějakých 20 vteřin už odbije, tak já to nebudu prodlužovat. Čeká nás česká hodinka, to znamená pouze české písničky. A za malou chvilku se podíváme, kdo má dneska svátek a taky kdo má třeba narozeniny nebo kdo by měl narozeniny. Prostě se tak jako ohlédneme a zároveň budeme prudce aktuální. A teď jsou tady děti ráje a je jich teda hodně. No a v čele Michal David. Tak pokud obědváte, přeju vám dobrou chuť a hlavně klidné teď už odpoledne s Blaníkem.

0: Kristýnky, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme tady taky jednu, Kristýnku Ševčíkovou, před chvilkou šla domů, tak Kristý, všechno nejlepší. Zároveň své sestře musím popřát, sestřičko moje, všechno nejlepší k svátku a její dcera, moje neteř, Kristýnka, ta má taky svátek, tak obě holky dneska pořádně to oslavte. No a vy všichni ostatní samozřejmě taky. Dneska je 24. července a 80. narozeniny by oslavil Vlastimil Harapes. Fenomenální tanečník, ale taky trochu zpěvák. Jeho hlas občas éterem Blaníku zní.
1: Čekám tě stále, i když mám tě ve svém náručí.
0: Dnes by mu bylo 80 let, velice laskavý člověk, strašný sympaťák. No, tak přejeme tam nahoru, do tanečního nebe. Zároveň má dneska narozeniny Lukáš Pavlásek, tomu je 48, Lukáš je všechno nejlepší. Slaví taky Jennifer Lopez, nebo jak se říká J-Lo, to je dneska 57, na tom je taky znát, že to hrozně letí. No a už se konečně dostáváme k tomu, že má dneska 81. narozeniny Michal Janík, kterého všichni známe, hlavně způsobením po boku jeho kolegy pana Palečka. Paleček Janík, to je prostě dvojka, která se nám zarila, řekněme, koncem 80. let nejvíc do srdcí. I když nad tím tak přemýšlím, tak Paleček Janík, tuhle dvojku já vlastně nejvíc znám ze Semaforu, z Návštěvních dnů Šimka a Grossmana. Už tehdy tam zněla třeba písnička Hele lidi. Tak víte co, tak si ji dáme. Pane Michaeli, všechno nejlepší k dnešním narozeninám.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Olympik a okno mé lásky na vlnách Rádia Blaník, tak se tak dívám, kde vidět Olympik naživo. A vypadá to, že zítra hrajou pánové v rámci hudby na Vinicích v Kutné Hoře. No ale už dneska pořádá hudba na Vinicích několik koncertů. Kateřina Marie Tichá, ta je ve Znojmě, čtyři tenoři, tam to vypadá na Popice, Monkey Business na Mělníku, Horký žeslíže v Třebívlicích, no je to nabité. No ale hlavně je dneska ten letní koncert Rádia Blaník na kolonádě v Mariánských lázních od 16:30, tak ten doporučuju. No a laďte dál Blaník a poslouchejte, protože za chvilku třeba Jelen, Katapult a nebo Iveta Bartošová a to všechno v rámci České hodinky.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
13: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: České kuchyně umámy.
1: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Kdekoliv na světě
5: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
5: na našem webu radioblaník.cz.

0: Iveta Bartošová a Tři oříšky na vlnách Rádia Blaní. To je úplně vánoční písnička, co? A ono je dneska 24. července, to znamená, že do Vánoc zbývá přesně 5 měsíců. Už to není ani půl roku. To je hrůza, co jak to letí. Přátelé, já už teď vím, jaké budou barvy letošních Vánoc. Bude to minimalistická bílá, můžete to prý osvěžit nějakými pastelovými barvami, jako třeba světle růžovou nebo šalviovou, případně levandulovou, jo. A pak taky hluboká modrozelená, což by měl být takový energický prvek v tom celém vánočním schonu. Tak minimalistická bílá, hluboká modrozelená. Ale víte co? Já vás Vánocemi teď otravovat nebudu. Máme před sebou letní víkend, to je jasné. A počasí vypadá velmi dobře, protože zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů, takže my teplomilní máme velkou radost. Jak to bude vypadat potom v neděli, to bude ještě víc. Bude ještě o 1 stupeň víc, ale sem tam může zapršet, což příroda potřebuje. Já myslím, že víkend to bude hezký a můžete to odstartovat už dneska, ten víkend v Mariánských Lázních na letním koncertě Rádia Blaník. Začínáme v 4:30 na kolonádě a bude tam i Valecká. Čímž chci říct, že i Valecká mě teď nestřídá, je tady Martin Ledinský, už tady pobíhá, dělá si kafe, připravuje se a usmívá se, což znamená, že by to mělo být kvalitní vysílání plné radosti a českých písniček. Přátelé, za chvilku Miraj, Michal Tučný a já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký víkend a zpívejte si hezky česky s Blaníkem.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Víťa Vávra, teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich skupina Lucie. Těšte se taky na Karla Zicha.
1: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
0: A v příští hodině vám zaspívá i Věra Martinová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude jedna.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 17 stupňů. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
3: V Uherském Hradišti ve Větrné ulici se srazilo osobní auto s koloběžkou. Na místě jsou záchranáři i policie, počítejte tam s omezením provozu. Na Frýdecko-Místecku u Čeladné ve směru od Frenštátu pod Radhoštěm havarovalo osobní auto, projíždějte tam opatrně. A v Šumperku ve Šmerelově ulici na křižovatce z Revoluční narazilo osobní auto do dopravního značení, počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Stát zaplatí část projektu kvůli střetu zájmů na rezortu práce. Za provoz množírny padl vysoký trest. Volarský potok přivádí do Lipenské nádrže fosfor. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Možný střet zájmu Juchelkově exporadkyně Alexandry Semancové zaplatí stát. Ministerstvo práce počítá s tím, část projektu nevykáže k proplacení z unijních peněz. Po dokončení kontrol vyhodnotí případnou škodu a podle toho bude rezort dál postupovat. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách padlo vězení. Pětiletý trest si má odpěkat žena, která měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale byla zanedbaná, nedostatečně krmená a bez potřebného prostoru. Několik psů kvůli tomu i zemřelo. Žena si ponechala lhůtu na odvolání. Do Lipenské nádrže míří velké množství fosforu z Volarského potoka. Představuje taky jeden z největších zdrojů znečištění. Způsobuje to hlavně nevyhovující kanalizační systém, které Volary na Prachaticku mají. A víc říká za povodí Vltavy Jan Potužák.
8: Volarský potok, když budeme brát povodí Vltavy nad Lipnem, tak tvoří zhruba 5% toho povodí, ale přináší v celku 16% z toho celkového balíku fosforu, který se tam dostává. Do Lipna nám plus minus teče zhruba kolem 20 tun fosforu ročně.

přijdou tropy. No už aby to bylo, vždyť i ta rajčata na záhonech začala stávkovat. Co tohle to je? No prostě mírný podnebný pás pro Česko typický. Já mám z toho našeho léta pořád brouka v hlavě. A skupina Lucie evidentně taky.

0: Na Blaníku taky jedna slovenská od Adama Ďurici. Mimochodem už je to neuvěřitelných 33 let a 160 dnů, co existuje Česká republika. Ale velký kus historie jsme to táhli se Slováky a jejich krásné písničky, jako třeba ta od Adama Ďurici, žijí i na Blaníku. Svého času byla mezi Čechy a Slováky jistá rivalita, ale ta kulturní blízkost to nakonec vždycky přebyla. No co vám budu povídat, zeptáme se na to přímo jednoho šikovného Slováka, skvělého hudebníka Petra Nadě.
1: Ja som asi jeden z posledných federálnych psov, ale to neviem, či je dobré alebo zlé. Snaď by bolo dobre, keby viacej české kapely chodili na Slovensko. Akože chodia, ale nie tak ako kedysi. A zase mi tam. Ja si myslím, okrem iného, že muzika je samozrejme nadnárodná a medzi Čechmi a Slovákmi vždy boli veľmi dobré vzťahy, aspoň v muzike určite. Pretože ten jazyk je podobný a máme spoločnú kultúru.
0: Takhle to vidí Petr Nať. Děkujeme a teď už zpátky k písničkám. Za chvíli na Blaníku Anastasia, Karel Zich a tady už jsou Rednecks.

0: Anastasia na rádiu Blaník, za 9 minut bude 1:30. Léto nám trochu stávkuje a tento týden je toho opravdu důkazem. Nezvykle chladné počasí se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes meteorologové naměřili už 5. mrazivé ráno v řadě. Stanice Kvilda Perla měla ranní minimum -4,3 stupně Celsia a na Březníku v Rokycké Slati teplota klesla na -4 stupně. Mráz zaznamenalo celkem 10 stanic na Šumavě a v Krušných horách. Chladno bude ještě zítra ráno, ale pak se začne oteplovat. No sláva! Za chvíli na Blaníku Vladimír Mišík, Lenka Filipová s dcerou Leny a nebo taky Modern Talking.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: do české kuchyně Umami.
1: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
9: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
8: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
9: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
8: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
9: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
8: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
9: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
10: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
11: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

smyslila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přáním.

0: Daniele Landa na Blaníku, hezké odpoledne. Jak se nejraději dopravujete, když zrovna nejedete autem? Já úplně zbožňuju železnici, cesta vlakem, to je prostě nádhera, často si tu můžete dát něco dobrého na zub, nechybí toaleta a žádné drncání po těch našich silnicích. A to jsou ty cesty vlakem stále příjemnější, protože se pořád vylepšují jak vlaky samotné, tak i železniční tratě. A dráhy zajímá i názor nás cestujících. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Ta se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje a co zas naopak méně. Víc nám tuhle anketu přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
1: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
0: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin, tak cestování zdar a cestování vlakem zvlášť. Za chvíli na Blaníku Věra Martinová, nebo taky Luis Fonzi a Daddy Yankee.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: K
10: pátečnímu večeru na televizi Seznam už zkrátka patří komedie, v ideálním případě ty italské. Jednu takovou pro vás proto máme i na dnešek. Skvěle vás bude bavit Bud Spencer a nejen on. Komedie Také andělé jedí fazole začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Despacito.
1: Na Blaníku Luis Fonsi a Daddy Yankee. Hezké odpoledne. Blíží se nám 14. hodina. Za chvilku tady budou další zprávy a v příští hodině skupina Slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záruční.
1: Těšte se taky na Činasky.
3: Koukám na tebe pár už několik dní.
1: Nebo na Marii Rotrovou.
4: Bílý sval svůj otáčí.
1: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 6 minut budou 2.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 17 stupňů. O počasí všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu, kaktusreality.cz.
5: Blaník za volantem.
7: Na průjezdu Havířovem směrem na Ostravu v Těšínské ulici u Kauflandu bourala 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Na trase Uherské Hradiště Brno za Buchlovicemi havarovala 2 osobní auta. Počítejte tam s možnými komplikacemi. A v centru Uherského Hradiště na třídě Maršála Malinovského na Tyršově náměstí, Velehradské třídě a Svatoplukově ulici došlo k poruše světelné signalizace. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Části vyhořelé budovy ve Zlíně musí co nejdříve k zemi. Česko bude víc spolupracovat s Chorvatskem. V Rakousku se chvěla zem.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vyhořelá a z části zřícená výšková budova ve Zlíně musí zmizet do 15. prosince. Ohrožující části stavby pak musí její majitel nechat odstranit do 6 týdnů. Rozsáhlý požár tam hasiči zlikvidovali po 2 týdnech. Majitel objektu už má na demolici vybranou firmu. Česko chce s Chorvatskem sdílet své znalosti v oblasti jaderné energetiky. Společně chtějí sdílet své odborné znalosti, a to prostřednictvím dlouhodobého strategického partnerství. Spolupráce by měla podle ministra zahraničí Petra Macinky vést k větší energetické bezpečnosti obou zemí a zároveň by vytvořila nové příležitosti pro inovace a investice. Léto v Krkonoších přinese nečekanou dávku zimy. Medvědi Alice a Michal na stezce Koruna mistromů dostali dnes sněhovou nadílku. Na děti čeká ale už zítra. Jak říká mluvčí stezky Zdeněk Pop.
11: Připravili jsme pro vás akci Po stopách medvědů, což je dobrodružná trasa z Černé hory až ke stezce Korunami stromů, během které budou děti i dospělí plnit medvědí úkoly. Na vrcholu Černé hory na vás čeká navíc sníh a pravá letní koulovačka.
10: Program proběhne zítra mezi 10. a 16. hodinou a zapojit se můžou zájemci kdykoliv během dne. Rakousko v noci zasáhlo zemětřesení o síle 4,5 stupně. Otřesy byly zaznamenány u rakouského města Semmering na pomezí Dolního Rakouska a Štýrska. Pocítili je ale i někteří obyvatelé ve 100 kilometrů vzdálené Vídni. Zemětřesení spustilo sesuv kamenů na jedné ze silnic. Další škody hlášeny nejsou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: A za 2 minuty bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
5: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
1: Už dneska se odehraje další letní koncert Rádia Blaník

0: Na Blaníku lhůta záruční ocelzy, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet, zpívat naživo už dnes v Mariánských lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách se už všechno chystá, letní koncert Rádia Blaník začne 5 minut před 16:30 přímo na kolonádě, kde vám kromě slzy zaspívá taky Olga Lounová, tom, Petr Kolář. A v Mariánských lázních nebude na tom dnešním letním koncertě chybět ani naše blanická kapela a kolegyně Iva Lecká, se kterou se během odpoledne spojíme. Vstup je jako vždycky zdarma a čeká tu na vás opět i náš speciální dárek v podobě nové sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A právě tahle samolepka vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už dnes v Mariánských lázních, kde se na kolonádě budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Činasky, Smoky a tady už je Katka Knechtová.

0: Za 7 minut bude 14:30 a na Blaníku nám dohrála skupina Činasky. Klára dnes svátek nemá, je totiž pátek 24. července a kdo má dnes doopravdy svátek, na to se zeptám skupiny Mandraže. Kristýna, Kristýna. Děkuju, on si tady totiž ve studiu někdo půjčil kalendář, tak to chtělo menší spolupráci. Milé dámy, které jste nositelky tohoto u nás oblíbeného jména, z Blaníku vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli Kex, Soul Sister anebo taky Michal David.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
0: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
2: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
3: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
0: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě na OnePlay.
11: Na pláži u moře,
12: ve stínu Eiffelovky,
11: anebo na dovolené v Tatrách.
12: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Všude dobře? U nás v Česku nejlíp.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku vám zpíval Michal David. Pohodové odpoledne.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dobré zprávy, ty mi na Blaníku rádi. S jednou takovou zprávou je už ve studiu Sára Dvořáková. Hezké odpoledne.
2: Ahoj Martine a dobré odpoledne všem. Mladí lidé dostanou větší šanci budovat budoucnost svého kraje už během studia. Moravskoslezský kraj spojil síly se třemi univerzitami a nabídne tak vysokoškolákům odborné praxe přímo na krajském úřadě. Cílem je, aby talentovaní studenti získali cenné zkušenosti, našli uplatnění doma a pomáhali rozvíjet region, ve kterém studují. Do projektu se zapojili Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola Báňská. Studenti se budou podílet na skutečných projektech od práce s daty přes ochranu životního prostředí až po rozvoj regionu a modernizaci veřejné správy. Nepůjde tedy jen o běžnou administrativní stáž, ale o možnost ovlivňovat projekty, které mají dopad na každodenní život obyvatel. Svůj pohled přidává hejtman Josef Bělica.
3: Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří třeba studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
2: A to je ode mě všechno a já vám přeji krásný víkend.
0: Sáro, děkujeme a tobě taky hezký víkend. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: A za chvíli na Blaníku další písničky chystáme pro vás třeba Márii Rotrovou.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nick Cayman na Blaníku. Pěkné odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Helena Vondráčková. V příští hodině taky Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky.
0: Nebo Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6,5 minuty bude 15 hodin.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách čekáme teplotu okolo 17 stupňů. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na Olomoucku na příjezdu do Nedvězí směrem od Hněvotína došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Místo je průjezdné Kyvadlově. Na Frýdecko-Místecku v Dobré na kruhovém objezdu směrem na Nošovice se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A na Kroměřížsku mezi Hlinském, pod Hostínem a Bílavském narazilo osobní auto do dopravního značení. Silnice je s opatrností průjezdná Kyvadlově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Úřad vlády řeší změny jednacího řádu. Jihočeští zemědělci mají nedostatek krmiva. Lesní požáry ve Francii nepolevují. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad vlády hájí na sociálních sítích přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění. Pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy. Podle návrhu se například podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům mohlo od září omezit. Zemědělci na jihu Čech se začínají zbavovat zvířat. Ke snižování stavu skotu přistupují kvůli suchu, protože pro ně nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o 2/3 nižší výnos než loni. Kvůli zvýšenému zájmu o porážku ale musí dlouho čekat na termíny na jatkách. V Chebu začala působit nová stomatologická klinika. Karlovarský kraj vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí taky onkologické oddělení i některé ambulance, víc říká vedoucí lékař Jakub Papež.
8: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. Krom toho naše centrum zajišťuje nebo má lékaře všech specializací, to znamená, je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodonci, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích.
7: Otevření nové zubní kliniky v Chebu by mělo zlepšit dostupnost stomatologické péče. Francouzské úřady už kvůli lesním požárům evakuovaly 40 tisíc lidí. Oheň spustošil 10 tisíc hektarů území. Nejhorší situace panuje v Nové Akvitánii na jeho západě Francie. Oheň dosud zničil oblast o rozloze větší než je newyorský Manhattan. Tolik zprávy, je tu Martin.
0: Moniko, děkujeme a za 2,5 minuty bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
6: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se s Mirkem Táborským vypravíme na jedno zajímavé místo. Tento týden se vydáváme za skřípky z historie. A teď už pro vás máme Dlouhou noc od Heleny Vondráčkové. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Adél na Blaníku, hezké odpoledne. Teď je další zajímavý výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za skřípky z historie. Konkrétně se vydáme na Manský dvůr.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Mirku, hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kterým prošla, jak se říká, historie. Manský dvůr, který stojí na západě Čech, mezi Slavkovským a Dyleňským lesem, nabízí zájemcům o regionální historii minimuzeum vybavené všemožnými předměty ze sbírek badatele Zdeňka Buchtelého. Za pozornost stojí jeho archeologické bádání v místech tvrzí a hradů v okolí i sbírky pozůstatků z válečných období. Samotný Manský dvůr představuje usedlost chebského typu zdobenou hrázděnou architekturou. Byl založen pravděpodobně již ve 12. století jako opevněné sídlo. Stavebně i majetkově se proměňoval, až byl jako zbytkový statek po pozemkové reformě vyčleněn z majetku Metternichů a ve 30. letech 20. století jej koupil pražský architekt Milan Babuška. Jenže idylicky působící poloha sídla byla odedávna územím sporů, bojů a nakonec i válečných střetů. Meziválečné období dostavby a přestavby statku skončilo jeho záborem pro říšského místodržícího sudecké župy Konráda Henleina. U vstupu do Manského dvora nyní stojí dva pomníky, které připomínají události z konce druhé světové války. V dubnu roku 1945 docházelo nad západním protektorátním územím Čech k častým bojovým letům americké armády. Dne 17. dubna se vracela na linii u Chebu skupina stíhacích letounů Mustang po náletu na plzeňské letiště. Jeden stroj byl poškozen a u dolního Žandova začal klesat. Pilot Robert Oscar Davis se skočil na padáku, ale byl dostižen a zabit ozbrojenou říšskou pracovní skupinou z Manského dvora. Právě jemu byl v sobotu 25. dubna 2026 odhalen pomník u vstupu do nádvoří. Na opačné straně u brány stojí od roku 2015 podobně stvárněný pomník jednoho z ruských zajatců, kteří zde pracovali pro udržení válečného provozu statku. Zajatce zastřelil 1. května 1945 nacista Julius Kraibich údajně pro krádež Tuřínu. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Marek Ztracený, ABBA, a tady už je Petr Kolář.
5: Proudy, řeky táhnou k nám,

Léto s Blaníkem. Léto plné pohody a

0: Marek Ztracený na rádiu Blaník. Za 6 minut bude 16:30. Když se u nás na Blaníku rozezní pěkně od začátku písnička Slunce dál svítí, můžete vyhrát pěkný balík peněz. Všechny podrobnosti vám už brzy připomenu. Do té doby pro vás budeme mít No Name.
1: Vytrhal jsem v parku z jazera všetky bělé lekná.
0: A chystáme taky jednu krásnou letní od báječného tria Zagorová, Hložek, Kotwald. Už za chvíli. Přeji hezký pátek.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
9: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Na Blaníku skupina No Name a právě Igor Tymko ze skupiny No Name společně s dalšími zpěváky a zpěvačkami naspívali i naší výroční písničku Slunce dál svítí. A ta vznikla jako dárek pro vás k našemu blanickému čtvrtstoletí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě díky této písničce můžete během letošního léta získat pěkné peníze.
2: Slunce dál.
0: Když kdykoliv v pracovní den zazní v našem vysílání právě tahle písnička, a to celá od začátku, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, je ve hře o peníze. Probíhá to tak, že vám pustíme krátký kousek z této písničky a když řeknete správné jméno interpreta, který zrovna v té ukázce zpívá, vyhráváte minimálně 5000 korun. Minule posluchačka neuhádla a proto se aktuálně hraje o víc peněz.
3: Tak zkusím Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo?
3: A nebo zkusím spíš Bartu, Nojda Bartu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak příště to snad vyjde. Teď je ve hře 10 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli další písničky Simon & Garfunkel nebo taky Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem.
5: Obytňákem na sever.
6: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
8: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
9: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
8: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
9: To asi jo, no.
8: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
9: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
8: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
9: Tak to je slušný.
8: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
9: A to je jako kolik?
8: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
9: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
8: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
9: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
10: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Max útočí na regál.
13: Barča skvěle trefila nákupní koš.
12: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
13: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Na Blaníku Michal Penk. Dobré odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Lenka Filipová.
1: Já byla jiná, tak náhle jiná.
0: V příští hodině taky Marta Kubišová.
2: Přichází i mezi nás.
0: Nebo Jeleni.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 16 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty se budou zítra pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 17 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu, cactusreality.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Na Olomoucku na místní silnici v Nových Zámkách směrem do Litovle stojí v jednom jízdním pruhu poškozený karavan. Projíždějte tam velmi opatrně. Na příjezdu do Vsetína směrem od Valašské Polánky zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Provoz je tam částečně omezený. S kolonou počítejte v obou směrech. A na dálnici D35 u Olomouce na 275. kilometru směrem od Ostravy probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Provoz je tam částečně omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kauzu Čecha zadrženého v Číně budou řešit dva rezorty. Tunel z Prahy do Berouna přijde na víc, než se čekalo. I na Česko dopadnou nová americká cla.
4: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při jednání v čínském parlamentu padly nové informace o zadrženém Čechovi. Kauzu budou podle ministra zahraničí Petra Macinky řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Peking ho vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podrobnosti projedná Macinka s diplomaty po návratu z cest. Železniční tunel z Prahy do Berouna vyjde na 670 miliard. To je výrazně víc, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a zároveň pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Půjde o jeden z nejrozsáhlejších dopravních projektů u nás. Záchranné stanice po celé zemi letos čelí rekordnímu náporu. Od začátku roku přijali výrazně víc zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než loni. Pokračuje za Národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
10: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo právě i z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
9: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Zavedení nových cel nebude mít okamžitý zásadní dopad na českou ekonomiku. Podle analytiků to ale ovlivní hlavně tuzemské firmy zapojené do evropských dodavatelských řetězců. Skutečným problémem zůstává podle nich právní nejistota a také riziko další eskalace. Americká administrativa večer oznámila nová cla 10 a 12,5%. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: A za necelou minutu bude 16 hodin. Hezké páteční odpoledne.
5: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: Další letní koncert Rádia Blaník je na spadnutí už za necelou půl hodinu. Začne v Mariánských Lázních na Kolonádě. Za chvíli se spojíme s Ivou Leckou, která ten dnešní koncert moderuje, a zjistíme všechny podrobnosti. Teď už ale pro vás máme Lenku Filipovou, tak ať se vám páteční odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Olga Lounová, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes v Mariánských Lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách na Kolonádě je už všechno připraveno a bohužel se nám teda nepovedlo spojit se s kolegyní Ivou Leckou, tak zkusíme to za chvíli, jinak k tomu dnešnímu koncertu v Mariánkách začíná 5 minut před 16:30 přímo na Kolonádě. Těšit se tedy můžete, jak už jsme zmiňovali, na Olgu Lounovou, na Petra Koláře, taky na skupinu Slza a na další a další, bude tam i naše blanická kapela, vstup je zdarma. No a čeká tu na vás mnoho krásného, no prostě taková lázeňská atmosféra přímo v Mariánských Lázních na Kolonádě, tak zavítejte, pokud jste někde poblíž. Ivu Leckou ještě budu takhle na dálku bombardovat, jo? Snad se nám spojení tentokrát podaří, no a teď už další písničky na Blaníku. Za chvilku Marta Kubišová, Céline Dion a právě teď 22 dní od Mekyho Žbirky. Tak hezký poslech a pěkné páteční odpoledne.

0: Na Blaníku Marta Kubišová, za 7 minut bude 5:30. Co pak budeme hrát dál, tak vidím tady třeba Kabáty.
1: Jak je to s pravdou se šetří možná proto, aby zbyla.
0: A nebude chybět ani Belinda Carlisle nebo Jeleni. Přeji hezké páteční odpoledne.
1: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zaznít může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109
2: a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Stavebniny Janí. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
9: Stavebniny Janí.
8: S námi to zvládnete.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
0: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
4: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnyspolek.cz.
5: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
6: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy

0: Na Blaníku skupina Jelén. Krásné odpoledne.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A v Mariánkách na kolonádě je naše kolegyně Iva Lecká. Povedlo se nám jí najít. Hurá! Ahoj Ivo, hezké odpoledne.
2: Nazdar, takže vy jste po mně vyhlásili pátrání.
0: Ano, no. Téměř, přesně tak. Už tě všichni hledají, no konečně. Ona se našla sama, ta Iva.
2: No. Jo, no, přátelé, já jsem v Mariánských Lázních a já jsem unešená. Tady je to tak strašně krásný. To město je prostě nádherný a hlavně my jsme přímo na kolonádě. Takže to je opravdu, jako to je perla, kde se právě teď nachází. A přímo na kolonádě je také stage, na které právě teď začala vystupovat Blanická kapela. Takže už jsme to rozjeli.
0: Paráda, jinak já taky připomínám, že vstup je zdarma. Jo.
2: Ano,
0: ano. Čeká tu na vás opět i náš speciální dárek v podobě nové sluníčkové samolepky Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se stavte v Mariánských Lázních. Iva tam má pro vás mnoho samolepek a nejenom těch samolepek, jo, bude se vám tam věnovat, takže dorazte. Ivo.
2: Ano, budu se věnovat každému, jak mi to dovolí čas,
0: no,
2: a prostor, to jste právě vidělo na začátku, protože já jsem přišla a najednou se na mě vrhli lidi a chtěli se fotit, což mě teda strašně těší, samozřejmě nebudu říkat, že ne, to je hrozně milé vidět si posluchače, kteří nás poslouchají, takže já jsem se zdržela díky tomu, tak se omlouvám, Martine, že jsem si to trošku zkomplikovala, ale už jsme tady,
0: nevadí.
2: To jede, už to prčí.
0: Ivuško, já už jsem ti všechno odpustil.
2: Jo, tak to je
0: tak. Jo, díky a zdravíme do Mariánek, ahoj.
2: Ahoj.
0: A já ještě dodám, že v tuto chvíli, jak Iva říkala, je na pódiu Blanická kapela. No a dál se můžete těšit na Olgu Lounovou a taky na Petra Koláře. Tak se skvěle bavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
10: Že nic neřešíš.
9: Přesně.
10: Proto jsme vybrali auto ESA.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
23: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Michael Jackson na Blaníku, hezké odpoledne. Za chvíli už aktuální zprávy a hned po nich Petr Muk. V příští hodině taky Marie Rotrová s Pavlem Bobkem. Nebo Nedvědi. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů. Na horách to bude okolo 17 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Frýdecko-Místecku mezi sedlištěm a Bruzovicemi došlo k dopravní nehodě cyklisty, dejte tam pozor. Na Olomoucku na místní silnici v Nových Zámkách směrem do Litovle stojí v jednom jízdním pruhu poškozený karavan, projíždějte tam velmi opatrně. A na příjezdu do Vsetína směrem od Valašské Polanky zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Provoz je tam částečně omezený, s kolonou počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ombudsmanka řešila připojení na vodovod za příspěvek. Stát vybral firmu pro demolici na Expo. Práce na Kbelské v Praze pokročily. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vlastníci vodovodů nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v souvislosti s případem manželů ze středu Českého kraje. Obec od nich žádala za souhlas za připojení 12 000. V případu podle ní pochybil krajský úřad středu Českého kraje, taky ministerstvo zemědělství, které dostatečně neprověřilo stížnost manželů. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Práce potrvají několik měsíců a hotovo by mělo být nejpozději do listopadu. V Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Demolici provede japonská společnost, která vyhrála výběrové řízení. Nakolik to přesně vyjde, ale Macinka neřekl, bude to méně, než očekával. Moravskoslezský kraj a Nový Jičín společně zachránili Hikelovy vily. Obě jsou zapsané jako nemovité kulturní památky a neměly by proto chátrat. Muzeum Novojičínská tu navíc bude mít svůj depozitář a víc k tomu říká starosta Stanislav Kopecký.
7: Nepůjdeme jenom opravovat nějaký letitý dům a zachováme i tu důležitou pro naše město sbírku klobouků a pokryvek hlavy, která zůstane v našem městě.
6: Hejtmanství a město budovy nejen opraví, ale budou je také provozovat. Oprava Kbelské ulice v Praze běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice potrvají do 15. srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: A za minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Posledním Pepovým parťákem byl na Blaníku fotbalový internacionál Ladislav Vízek. Řeč byla i o hudbě. Jaký je hudební vkus Ládi Víska? To si na Blaníku připomeneme za chvíli. A jaký je váš hudební vkus? Vy posluchači Blaníku máte rádi příjemné české písničky a jednou z nich je i tahle od Petra Muka.

0: Gerard Gates na Blaníku. Pěkné páteční odpoledne. Ve středu jsme tady u nás na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl fotbalový internacionál Ladislav Vízek. A možná vás taky bude zajímat, jaký má Láďa Vízek hudební vkus. Pokud jste ten rozhovor neslyšeli, tak si to pojďme připomenout.
1: Láďo, vy nás posloucháte, že jo, Blaník?
2: Poslouchám velice rád.
1: A co máte nejradši tak jako za interprety?
2: Český a osmdesátku. Karla Gota, to je pro mě jednička. Teď jsem byl na koncertu u Jirky Macháčka a je to skvělý člověk, má skvělou kapelu. No a dál mě zase šluknout ty svý trávy. To je vždycky, k němu to patří prostě.
1: To jo. A vás to neumrtví?
2: Ne, ne, to já, jen tak já jsem nekuřák, tak tohle jako taky ne, to jen tak ze srandy, ale poznal jsem vynikajícího člověka a říkal jsem mu, pochválil jsem ho, že koncert byl skvělej, ale že jednička zůstává Karel Gott.
1: To je jasný, no.
0: Celé povídání budete už brzy moct nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále. Tak se podívejte. Za chvíli na Blaníku Nedvědi, taky Juraja Heep a tady už jsou Damiens, mám tě rád, tak ať se vám páteční Blaník hezky poslouchá.

0: Za 8 minut bude 17:30 a tohle byl Na blaníku Kohout od bratrů Nedvědů.
1: Písničky táboráku.
0: A právě ty k létu patří stejně jako samotný pěkně plápolající oheň. V sobotu i v neděli si s námi ty pěkné kytarové táborákové písničky můžete na blaníku zaspívat. A nebo se do nich jen zaposlouchat mezi tím, co budete opékat buřta nad ohněm. Na blaníku si už zítra v podvečer opět připomeneme jedny z nejhezčích a to samé pozítří. Zkrátka každou sobotu a neděli mezi 6 a 7 vám tyhle kytarovky na blaníku hrajeme. A k tomu krátce po 6 další legendární živá nedvědovka, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás zábava u táboru nebo grilu protáhne, stačí, když si pustíte naše DAP rádio Český blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme večer od 7 do 10.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na blaníku Polís, David Dale nebo taky Petr Kolář.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
10: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
17: Fenomén Šance Liga je zpět.
18: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
17: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
19: došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
20: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
19: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
2: Tisknulevně.cz. Náplně hned.

každá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Na Blaníku vám teď zpíval Petr Kolář, který dnes nechybí ani v Mariánských Lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách na Kolonádě je už letní blanický koncert v plném proudu a na všechno tam dohlíží a svým pověstným humorem naše posluchače baví Iva Lecká. Ivo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, no tak ty jsi mi teda udělal antré. No, nevím, jestli svým pověstným humorem bavím, ale musím teda říct, že to publikum tady, to je něco neuvěřitelného. Mm-hmm. Teď vystupovala blanická kapela a ta kapela skoro nemusela zpívat, protože ty lidi sborem zpívali ty písničky normálně sami. Já jsem úplně, mám husí kůži, jenom o tom mluvím. Tady je tak úžasné publikum, ty Mariánky jsou prostě dokonalý. Takže já doporučuji, pokud je někdo poblíž, ať sem za námi dorazí, protože tady je tak úžasná atmosféra, nehledě na to, že je to tady opravdu nádherné, to si člověk opravdu připadá jak někde v jiném vesmíru, jo, nádherné stavby kolem nás, jsme přímo na Kolonádě, takže opravdu jsme v centru. Je tady hlava na hlavě, ale pořád se tady dá krásně procházet, takže se nemusí nikdo bát, že když přijede, tak se tady nebude moc hnout. Není to pravda, místo tady stále je, můžete si tady dát kafíčko, zrovna tady koukám na lidi, jak si tady dávají něco dobrého. Prostě je tady krásně, je tady nádherně. Za chviličku nás čeká koncert Petra Koláře, já se na to moc těším. Faninky už tady výskali pod pódiem, už si Petra vyhlídli. Takže opravdu tenhle koncert je prostě nádherný, je krásné počasí, takže doporučuji všem, aby se sem za námi přijeli podívat a užili si to společně s námi, stojí to za to. Tak to je asi tak jako všechno, já jdu taky korzovat, mějte se báječně a těším se.
0: Ivo, díky, ahoj.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A za chvíli na Blaníku další písničky Boniem, Anaka a nebo taky Iveta Bartošová. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský a od 6 tu bude Česká desítka, tentokrát s kolegou Vlastou Sukem. Mějte se hezky a užijte si víkend.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Iveta Bartošová,
1: málo mě zná, na Rádiu Blaník už vás zdraví a pohodový pátek přeje Vlasta Suk. Za chvíli už společně odstartujeme Českou desítku. Mezi těmi 10 nejhranějšími písničkami máme jednu novinku od Kateřiny Marie Tiché, Byt 66.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: Tak je tam dovolená, Xindla X.
3: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit.
1: A nebo Blízko od Poetiky. Takže i v České desítce vám Blaník hraje hezky česky. Za 5 minut bude 18 hodin.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 17 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Na trase mezi Slovenskem a dálnicí D48 na úrovni Třince bourala 2 osobní auta. Neprůjezdní je tam 1 jízdní pruh, projíždějte opatrně. Na Frýdecko-Místecku mezi Sedlištěm a Bruzovicemi došlo k dopravní nehodě cyklisty, dejte tam pozor. A na Olomoucku na místní silnici v Nových Zámkách směrem do Litovle stojí v jednom jízdním pruhu poškozený karavan. Projíždějte kolem velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
7: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Čeští hasiči znovu pomůžou ve Francii s požáry. Policie hledala v noci 5 ztracených dětí. Evropu opět sevře vlna veder. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Francie zamířil z Česka opět vrtulník s hasiči. Pomáhat budou znovu s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismů civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků také 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. V lese na Znojemsku se v noci ztratilo 5 dětí z letního tábora. Podle serveru novinky.cz se zdrželi a když se setmělo, tak se při návratu zatoulali. Děti ale měli sebou jeden telefon a zavolali na tísňovou linku. Operátor jim poradil, jak v něm zapnout sdílení polohy přes GPS a díky tomu je pak policejní hlídky se psi našli. Léto přeje občerstvení ze stánků. Současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, když takové zdravotní potíže přeci jen nastanou, to už dodává za D-test Lucie Korbeliusová.
10: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
9: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu anebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem týdne mohla vytvořit tepelná kupola, která se může přesunout i nad střední Evropu. Podle některých modelů by mohlo být kolem 40 stupňů. Meteorologové ale upozorňují na to, že budou předpověď zpřesňovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Česká desítka s Vlastou Sukem.
1: Ano, je to tak. Já se těším na ta tepla, co ty?
9: Já se nemůžu dočkat.
1: Že jo, my jsme takový teplomilové, ano. Tak jedeme dál, za minutu bude 18 hodin, přejeme krásný podvečer.
4: Česká desítka.
8: Česká desítka.
4: Česká desítka.
8: Na Rádiu Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník a teď je ten nejvyšší čas, abychom vám opět představili 10 nejhranějších písniček českého éteru. O tento žebříček se nám pravidelně stará Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI a od mikrofonu vás i dnes zdraví Vlasta Suk. Kromě těch 10 nejhranějších se i dnes vrátíme do minulosti a já vám prozradím, v jakém roce bodovala písnička La Isla Bonita Ilony Čákové. A taky píseň Marka Ztraceného, Ztrácíš. Si to rozhodně nenechte ujít. Každopádně dnes začínáme novinkou. Na 10. místo se probojovala Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Pro zpěvačku je píseň srdeční záležitost. V ní vlastně zpívá o svém prvním bytě v hlavním městě. Cituji její slova. Byt 66 je love song pro můj první byt v Praze, ve kterém jsem poprvé žila úplně sama. Je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, taky velké lásky i velká zklamání. Tahle písnička je takovou předzvěstí připravované desky, která aktuálně vzniká se skupinou Benjis. Vyjít by měla v první polovině příštího roku, takže se už teď můžeme těšit, ale každopádně jdeme na start dnešní české desítky. Místo číslo 10, Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66.
4: Česká desítka
8: na rádiu Blaník.
4: Novinka.
0: Mažu stopy

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na rádiu Blaník posloucháte Českou desítku a stejně jako minule i dnes na 9. pozici skončila Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký valčík. Ani na místě 8. se nic nezměnilo. Stejně jako minule, tak i dnes tuto pozici obsadila písnička Evy Farné Neřík.

0: i co má se stát. Nejenom, že boduje samotná písnička, ale i videoklip, který za pouhý měsíc shlédlo více než 100 000 lidí na YouTube. Aktuálně čeká EU Farnou série koncertů v Polsku, minimálně do 5. září, takže si na její vystoupení u nás v České republice musíme chvilku počkat. Ovšem, víte, co by vás mohlo zaujmout, tedy především dámy? Že si můžete koupit její oblečení. Na svých webových stránkách totiž Eva Farná prodává kousky ze svého šatníku, které už nevyužije, a navíc veškerý výtěžek putuje neziskové organizaci Borůvka. Zpěvačka tedy vybízí, pokud byste chtěli udělat radost sami sobě a taky lidem s tělesním postižením, můžete si něco zakoupit. Má tam třeba spoustu šatů, taky kalhoty, vestu a tak dále. Rozhodně doporučuju, pak můžete svým kamarádkám říkat: koukej, tyhle šaty měla zpěvačka Eva Farná na koncertě a teď je mám já.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Simple X, co by puberťák v české desítce na Blaníku, stejně jako minule i dnes na 7. příčce. Xindl nám zaspívá ještě za chvíli, na 6. místě tentokrát skončila jeho Dovolená, ale ještě předtím míříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se budeme věnovat písničce La Isla Bonita. Pecka, kterou v 80. letech naspívala Madonna, se v 90. letech dočkala i české verze. Tu měla na svědomí Ilona Čáková. Česká La Isla Bonita se oproti původní verzi podstatně liší. Hudební doprovod vsadil na plně elektronický a syntetický zvuk, který odpovídal tehdejší módě diskotékového popu. Písnička tehdy vyšla na jejím velmi úspěšném albu Modrý sen, které jí v Česku vyneslo platinové ocenění. A v roce 1998 se 2 týdny držela na špici nejhranějších písniček v českých rádiích. Tak si tu její slávu pojďme připomenout.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi první pohled zpátky. Na Blaníku jsme slyšeli písničku La Isla Bonita od Ilony Čákové, která v českém éteru nejvíce bodovala v roce 1998. Dva týdny se držela na vrcholu nejhranějších písniček. Tak, jak jste zvyklí, tak ještě jeden pohled zpátky si dáme v České desítce. Tentokrát zavzpomínáme na začátky Marka Ztraceného, ale za chvíli už se vrhneme na šestou příčku s Xindlem X, který nás vezme na dovolenou.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
7: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
8: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
10: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Jsme zpátky v České desítce a teď, jak už jsem avizoval, vyjedeme na dovolenou. Syndl X se nechal inspirovat svojí manželkou, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat single o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala, já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme, dost tím žiju dávno předtím, než dovolená opravdu nastane. Takže pro vás všechny, kteří teprve plánujete dovolenou, ji posíláme dnes na místě 6. a schválně, jestli jste v tom textu najdete. Příjemný poslech. Česká desítka na rádiu Blaník.

0: I pro tentokrát je opět Aradeček v České desítce, takže můžeme říci, všechno je v pořádku. Ano, tahle písnička si oproti minulému týdnu zase o něco polepšila, dneska tedy na pětce. Celkově se v České desítce drží 17 týdnů. Za to písnička Blízko od poetiky je v České desítce poměrně krátce, teprve lehce přes měsíc a dnes, stejně jako minule, na místě číslo 4, tak jdeme na ní.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Poetika a blízko, za námi čtvrté místo české desítky, tady na Blaníku, a my dnes podruhé zamíříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát do roku 2008, kdy jsme v rádiích zaznamenali písničku Ztrácíš od Marka Ztraceného. De facto to byl jeho první hit, který Markovi vynesl ocenění Objev roku. Písničku složil o Vánocích 2007 a za pár měsíců už to jelo. Start jeho hvězdné kariéry mohl začít. Tenkrát, když píseň složil, bylo Markovi 22. A jak na tu dobu vzpomíná?
2: Vím, že jsem si tenkrát život opravdu užíval se všudy a vlastně na to celá rád vzpomínám.
0: A my si teď dáme v české desítce, takže tady je vzpomínka na písničku Ztrácíš a s ní Marek Ztracený.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku Marek Ztracený a Ztrácíš, písnička, která ho v roce 2008 katapultovala na první místo a celkem 17 týdnů se tahle píseň stala nejhranější písničkou českého éteru. No a teď už budeme udělovat pomyslné medaile. Místo třetí obsadila kapela Krištof a s ní Dominika Alagia. Docela populární česko-italská influencerka, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala díky tvorbě obsahu na sociálních sítích. Teď si dáme jejich společnou písničku Půlnoční hřích, no a pak jsou na řadě Činasky, Selhání.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Rádiu Vlna.
1: Za námi druhé místo české desítky, skupina Činasky a Selhání. Posloucháte Rádio Blaník a za chvilku už budeme gratulovat vítězi. Ještě předtím ale pro vás mám rekapitulaci. Tak na místě číslo 10 jsme dnes přivítali novinku od Katky Marie Tiché, Byt 66.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem vzala o tom.
1: Devítka, Tereza Mašková, Hosko sladký válčík. Místo číslo 8, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na sedmičce jeden puberťák, Xindl X. A hned na šestce nás tenhle puberťák Xindl X pozval na dovolenou.

0: Pátou pozicí se může pochlubit skupina Opět Radeček s písní Všechno je v pořádku. Na čtyřce Poetika a Blízko. Bronz si odnáší Krištof a Dominika Aladži a Půlnoční hřích. Stříbro patří kapele Činasky, písničce Selhání. No a jak s tím zlatem?
1: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
0: Kdo pak se z prvního místa bude radovat tentokrát? Jsou dvě možnosti. Buď písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj z České desítky vypadla, a nebo opět vyhrála. A ta správná odpověď je, že vyhrála! A už po 15. Tak gratulujeme.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo první.

0: na rádiu Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník a teď jsme se vychutnali nejhranější písničku v českém éteru. Už po 15. vítězí skupina Miraj a Eva Farna, Vzpomeneš si. Ještě 15krát a trhne rekord kapely opět Radeček i s písní I tak to za to stojí. Tehdy vyhrála 30krát. Tak uvidíme, třeba i tahle pokoří. Pro dnešek je to vše. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště už se na vás bude těšit ze severu odpočatý kolega Petr Slíva. Zdraví vás, Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Petra Černovská a Harry Mámo, kdo to byl? Posloucháte Rádio Blaník, po české desítce vás stále zdraví Vlasta Suk a za chvíli společně odstartujeme páteční písničky na vaše písemná přání. Projedeme se mašinkou. Pochválíme čas s Karlem Gottem. A počkáme se na Veronu. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra krásný den, jasno nebo polojasno, s teplotami od 24 do 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupně a ty noční minima 12 až 7, ojediněle pouhých 5 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak vás všechny zdravím, přeji pohodový páteční večer. Na úvod říkám jasně na rovinu, že dneska slaví svátek Kristýna, krásné jméno, písnička na přání tedy opět delší. Takže buďte trpěliví, užívejte si páteční večer. Teď na úvod Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy. Dnes slavíš významné narozeniny, moje Jaruško, za vše, co pro nás všechny stále děláš a jak o nás pečuješ. Ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody s rodinou. Za celou rodinu přeje Olda, ten, se kterým letos oslavíš 41 roků společné cesty životem. Tak to je krásné. Tak se mějte stále rádi.

0: Michal Šindelát, Hořeli padaly hvězdy.
1: Tady na Blaníku, pěkný večer. No a dál zvesela zaspívá Michal Tučný. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap pro naše rodiče Janu a Tondu Gabrišku Stachova k jejich dnešnímu 50. výročí sňatku. Milá maminko, milý tatínku, přejeme vám hodně medu od vašich včeliček, velkou úrodu na zahrádce a mnoho společných chvilek s vašimi přáteli a rodinou ve vaší oblíbené pergole. To vám přejí vaše děti Jana, Tonda a Hanka s rodinami. Tak to je krásné. Samozřejmě přejeme další roky. No a máme tu ještě jedno takové nádherné výročí manželům Vertatovým k 50. výročí svatby. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody. No tak jo, tak i vám samozřejmě to je nádherné 50. výročí si užijte a stejně tak písničku. Tady je Michal Tučný a báječná ženská.

0: A Michal Tučný a Báječná ženská. Jedeme dál na vaše přání, teď holky a pro mámu. Zítra oslaví krásné 91. narozeniny naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marta Schejbalová z Chocně. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a děkujeme za její lásku a dobrotu, kterou nám celý život rozdává. S přáním přicházejí dcery Jiřina a Marta s rodinami, taky vnoučata a pravnoučata. A ještě jeden vzkaz, stručně jasně, miluju tě, mami Denisa.
1: Léto s Blaníkem.

Za námi holky písnička pro mámu. A před námi na Blaníku Maxim Turbulence a Mašinka. Zahraj prosím písničku pro našeho Vojtíka k jeho 9. narozeninám, které dnes slavíme. Vojtíku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve škole. A ti to jezdí na skluzavkách. Krásné narozeniny přeje maminka, taky babička Radka, děda Standa, prababička Ivuš, pradědeček Jindra, strejda Vítě se Sárinkou, strejda Michal s Míšou a chlupáči Charlie a Teddy. Tak Vojtíku, i od nás všechno nejlepší k těm krásným 9. narozeninám. A ještě tu máme jeden zkaz, abychom zahráli mému manželovi, synovi a vnučkovi k jejich dnešním jmeninám. Přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a máme moc ráda, to jim přeje babička, děda z Kátova. Tak jdeme na Mašinku.

0: Mašinka za námi, Maxim Turbulence s ní a teď Alda Matuška, písnička pro Kristýnku. Kristýnko, přejeme ti k svátku hodně štěstí a zdraví, protože to je to nejvzácnější, co máme, aby se ti vyplnilo, co chceš, to ti přeje mamka, taky táta, Štěpánek, Janča, Kačka, Inka, Tomáš a všichni naši pejskové a tvoje Jasminka. Opatruj se, mamka.
1: Radio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Valdemar Matuška, jedna píseň pro Kristýnku. Teď písnička je napsání na Blaníku. Za chvíli Škvor, Síla starých vín a taky Karel Gott či Verona. Pěkný večer, za 8 minut už bude 7:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
8: Janík. Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: přání na Rádiu Blaník.
1: No, my pokračujeme dál, teď už je škvor, síla starých vín. Milí Pepo, Josefe, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí k tvým krásným 25. narozeninám. Ti přejí mamka, taky Zdenda, brácha a všichni z Čuníkova. A ještě jeden vzkaz tu máme, chtěli bychom nechat zahrát písničku k narozeninám našemu tačkovi Járovi z Heralce se vzkazem Máme super podlahy, seš borec, máme tě rádi, Šárka a celé stádo.
0: Pohodové české.

0: Škvor a Síla starých vín, teď už Karel Gott, stokrát chválím čas. Všechno nejlepší paní Zdeňce Tyšerové z Bělé pod Bezdězem k jejím 89. narozeninám. Jsme rádi, že tě máme, podepsán Vojtěch. Milý Blaníčku, zahraj písničku pro moji maminku Dášu Tichou k dnešním krásným narozeninám. Milá maminko, všechno nejlepší, přeje Gabča a kluci. A ještě tu máme další vzkaz. Ahoj, tohle je pro Jiřího Sejpku, kamaráda dědu. Snad budete žít dlouho, mám vás rád.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Stokrát chválím čas a Karel Gott na Blaníku. Teď na vaše přání taky Verona, na mě nečekej. Tobíku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, užij si prázdniny, moc tě milujeme, máma, táta a Vivinka. Čau Blaníčku, zahraje mamince Evičce k jejím 50. narozeninám písničku od Verony. Maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti přeje dcera Ivča a už se moc těším, až to všichni společně s rodinou oslavíme a zapijeme. No dneska je Vladimíra a doufám, že nás z oslavy nepřekvapí nějaká díra a že dojdem v pohodě dom a abych řekla já, že nás nečeká, tak ať dojdeme, Jana posílá. A ještě jeden z kastu máme k písničce. Křesťan do moje, sice jsem ti nechal zahrát tuhle písničku, ale já na tebe počkám, je mi s tebou božsky. Neměnil bych a už se nemůžu dočkat, až se vrátíš od moře. Miluju tě, tvůj prvňáček posílá.

Tolik tady Verona a na mě nečekej. Za 6 minut bude 7:45. Teď na vaše přání taky Lucie Bílá a děkuju ti. Můj nejdražší, dnes slavíme 22 let od chvíle, kdy jsme si slíbili, že půjdeme životem společně. Za tu dobu jsme zažili mnoho krásných chvil i překážek, ale vždy jsme stáli jeden při druhém. Děkuji ti za lásku, za trpělivost, oporu a za vše, co pro naši rodinu děláš. Jsem šťastná, že jsi právě ty mým životním partnerem. Přeji nám, ať nás láska, zdraví a vzájemná úcta provázejí ještě mnoho dalších let. Miluju tě, Štěpánka.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá za námi, děkuju ti. Před námi už za chvíli třeba Marie Rotrová a Dešť. A taky Karol Duchoň, mám tě rád. Tak poslouchejte Blaník, užívejte páteční večer v naší společnosti. Za chvíli pokračujeme.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert, víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
1: A teď na vaše přání slíbený Karol Duchoň, mám tě rád. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mé manželce Petře k narozeninám a přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví, lásku a aby to s námi vydržela co nejdéle, přeje Tomáš, Péťa a Mia.

Duchoň, Mám tě rád. Nádherná písnička na vaše přání. Před námi Marek Ztracený. Chtěla bych zahrát píseň pro Lucku Krejčíkovou z Belvar, která oslaví 26. července krásné 30. narozeniny. Přeje přítel Jiřík, Alenka, Eliška, Vendy a taky Jirka.

0: Marek Ztracený a Vítr do plachet, teď na vaše přání Marie Rotrová. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky k našemu blížícímu se prvnímu výročí svatby. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo, miluji tě, tvoje Mája. Děkuji moc, zdravím do rádia, není za co, tak si ten krásný večer užívejte, i to výročí, které se vám blíží. A teď společně písničku.
1: Písničky na přání. Na rádiu.

Marie Rotrová, písnička Déšť. Posloucháte Rádio Blaník, v této hodině ještě stihneme jednu hezkou českou odehrát. Budou tu Kabáti. Prosíme o zahrání Karlovi a Helence, napsal Tomáš. Bude to taky pro všechny na chaloupce v Orlických horách, ať se vám líbí zbytek pobytu, Hermína. Ahoj Blaníku, chtěl bych poslat písničku a zahrát všem, a že se budu příští víkend ženit. Děkuji, Karel. Tak Karle, ať to všechno dobře dopadne. Užijte si písničku a Kabáty právě teď na Blaníku.

0: za námi Kabáti písnička Oni, je skoro 20 hodin a před námi další část písniček na psání. Tak za chvíli třeba Abraxas, Obyčejný svět. A taky zaspívá Karel Zich. Nebo Valda Matuška. Hrajeme hezky česky celé léto, no a jak už jsem říkal, je 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra nás čeká pěkné počasí, podle meteorologů sluníčko, teploty od 24 do 29 stupňů, v 1000 metrech kolem 21 a ty noční minima 12 až 7, v údolích ještě kolem plus 5.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál na vaše přání. Teď Petra Janů s písní Říkej mi. Jeníčku můj, sedím u moře, poslouchám šumění vln a dívám se do dálky. Přesto ze všeho nejvíc myslím na tebe. Každá vlna jakoby mi šeptala tvé jméno a připomínala mi, jak moc tě miluji. Chybí mi tvůj úsměv, tvůj hlas i pocit, že jsi na blízku. I když nás teď dělí kilometry, moje srdce je stále s tebou. Posílám ti kousek moře, teplo slunečních paprsků, tisíc polibků a to nejpevnější obětí. Opatruj se, má největší lásko. Kopretina. A ještě jeden vzkaz tu máme, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Jiříka Vodvářku do Kyšic. A chci jen říci, děkuji za krásnou dovolenou a miluji tě. Jarka V.

0: Petr Janů, říkejme jen teď už na vaše přání Abraxas, obyčejný svět. K dnešním 12. narozeninám ti přejeme, Pepínko naše, všechno nejlepší, užívej prázdniny a nedělej koniny, vždycky tu jsme pro tebe. Máme tě moc a moc rádi, mamka, taťka, brácha František a babi s dědou. Tak my se připojujeme samozřejmě, Pepince letí obyčejný svět.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
0: No a taky přejeme všechno nejlepší k těm krásným 12. narozeninám.

0: Abraxas, obyčejný svět, teď už na vaše psání, Karol Zich. Léto jak má být, zlato, co to je pro tebe, ať se co nejdříve vrátíš. Vím, že jsme si kolikrát neměli co říct, ale samota bolí. Posílám moc pozdravů, tvoje mamuša. A vymírá Karla Zicha.
1: Pravý český rybník kapří, to je léto, jak se patří. Užijte si pohodové léto s Blaníkem.

Kazich a léto, jak má být. No, to je léto. Hezké české písničky pro vás z Blaníku zní nepřetržitě, ano, užíváte si to společně s námi. A před námi Petr Kolář, ještě tě lásko mám a drahá teto, s tátou ti přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a pohody k tvým narozeninám. Si ta nejlepší máma, kuchařka a přítelkyně, jakou jsme si mohli přát, a těšíme se na každý další večer, kdy si prostě jen sedneme a užijeme si společnou chvilku. Máme tě moc rádi, tvoji Honzikové. No tak jo, tak taky samozřejmě se připojíme. A k narozeninám posíláme i pěknou písničku. Tady je.

Za námi Petr Kolář a před námi skupina Kryštof. Zdravím Blaníčku, zahrajte prosím pro moji maminku Aničku, která má v neděli svátek. Chtěla bych jí tímto popřát všechno nejlepší, ať to všem na odpolední směně utíká. Děkuje Kristýna. Tak Kristýno, a vám k svátku všechno nejlepší dnes. A ještě jeden vzkaz tu máme, zahrajte prosím Kristýnce večeřové k jejímu dnešnímu svátku. Máme tě moc rádi, lásko. Přeje Honzík, maminka, tačka a babička s dědou.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janík.
4: S námi to zvládnete.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Rádio Blaník.
1: No a ta další písnička poletí pro naši maminku Milušku Fierbachovou do Chotovin, která slaví tento den své narozeniny. Maminko, si taková naše dobrá víla, která tady pro nás vždycky byla. Za tvoji velkou lásku a starost posíláme písničku tobě pro radost. Krásné narozeniny, maminko, máme tě rádi. Milující manžel Vláďa, taky Monča s Vlastou, Milča s Davidem, David s Janinou a vnoučátka Bára, Štěpán, Maty, Elenka, Olík a malý Adámek. Posíláme tvoji srdcovku od skupiny Keks.

Skupina Kex a písnička Víš o půl deváté. Teď na vaše přání taky Nena a 99 balónků. Tak a máme to zase roku takhle jak voda, zase tu je Vladimíra a tak mu přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví a ať se máme rádi i po 33 letech. Doufám, že ještě dlouho budeme poslouchat Rádio Blaník Alžběta. To tak vás zdravíme a tady máte Nenu a ty balónky.

Krásný páteční večer vám všem přejeme. Posloucháte Rádio Blaník, za námi Nena. A před námi Nedvědi, máme jen sebe. Eliško, lásko moje, všechno nejlepší. Máš to teď velmi náročné. Dneska narozeniny, zítra svatba a pak se mě už do konce života nezbavíš. Jestli to ale někdo zvládne, si to ty. A pamatuj, jsi úžasná taková, jaká jsi. Miluji tě, tvé pomelo, Péťa.

0: Máme jen sebe.
1: Za námi bratři Nedvědi, máme jen sebe a před námi Olga Lounová. Prosím o zaslání poděkování mému manželovi Baldovi za krásných 28 společných bláznivých let, ve kterých není čas se nudit. Máš můj obdiv za všechno, co si v životě dokázal, mám tě moc ráda. Milča. A bude to taky pro moji milující ženu Danču, kterou moc miluju. Miláčku, děkuji, že tu jsi pro mě, od Petra. Patříme k sobě, tak to je další hezká česká na vaše přání.

0: Olga Lounová zpívala hezky česky. Patříme k sobě už za okamžik skupina Žentour a Proklínám. S tímto vzkazem budeme hrát milované Martince, manželce, mamince a snad brzy už i babičce. Přejeme k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně lásky a životní pohody, hodné pacienty v ordinaci a mnoho sil při šlapání do kopců. To vše přejí naší vrbičce, manžel Rolo, děti Jakub, Maximilian a Rolda, kamarádka Péťa a pejsáček Pucík. No tak my se připojujeme samozřejmě. K narozeninám přejeme všechno nejlepší a za půl minutky tady máte písničku celou.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

Žentour a proklínám a před námi slavíci z Madridu. S těmito vzkazy, milí Blaníčku, chtěli bychom zahrát paní Janě Vlasákové z Trhového Štěpánova k narozeninám. Je šokující, jak dobře vypadáš na svůj věk, vzhledem k tomu, kolik smutku jsem ti způsobila, když jsem byla mladší. Ať máš život jako sen a užíváš si každý den. Od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a mnoho úsměvů na tvé tváři. Přeje dcera Jana, taky manžel Bohuslav, vnučka Natálka, vnouček Tomíšek a zeť Pepa. Dnes slaví své 75. narozeniny kytarista, policista Psovod a myslivec pan Václav Vaník z Rokycan. Karatista tedy, ne kytarista, pardon, omlouvám se. Tak vidíte, to jsem z karatisty udělal kytaristu, tak to můžete na tu kytaru zkusit. Když máte ty narozeniny, třeba se něco hezkého přiučíte. Tak pojďme repete, dnes slaví své 75. narozeniny karatista, policista Psovod a myslivec pan Václav Vaník z Rokycan. Milý dědečku, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně moc zdraví a pohody. Ať si pořád akční a bereš vše s nadhledem i přes všechny tragédie, co nám život nachystal. Společně vše zvládneme, máme tě moc rádi, tak jedo na zdraví. To ti přeji všichni Benešovi a taky Tarachaníčovi. Tak ještě jednou všechno nejlepší a posíláme slavíky z Madridu.

tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: to Valda Matuška, slavící z Madridu. Teď na vaše přání také Brian Adams. Dobrý večer do rádia. Prosím o zahrání písničky pro mě a mého muže k našemu dnešnímu 5. výročí svatby. Takže zlato, malé připomenutí, loni si nezapomněl, tak schválně, jak si na tom letos, Lucka. Dobrý den, skvělé rádio. Rád bych vaším prostřednictvím poslal své ženě Lucii Vítkové a sobě naše svatební píseň k dnešnímu 5. výročí. S velkým poděkováním za všechny ty krásné roky, kterých už letos bude celkově 18. Miluju tě, PS, nikdy nezapomenu na naše výročí a ani na to, komu vděčím za naše seznámení. Takže ještě jednou moc děkuji i tobě, Terry.
1: Léto s Blaníkem.

0: Tak tohle byl Brian Adams, Everything I do it for you. Posloucháte Rádio Blaník a před námi Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. A my tu máme tyto požadavky k písničce. 25. července v Kutné Hoře v parku pod Vlašským dvorem se konají závody Nordic Holding, na kterých budou závodníci nejenom z Čech, ale i z Polska, Slovenska, Itálie, Francie, Chorvatska a tak dále. A proto prosím o zahrání písničky pro všechny závodníky a hlavně pro ředitelku závodu Renatu Berkovou, naši skvělou trenérku a kamarádku. Bez ní by to prostě nebylo. Je to skvělá holka, máme ji všichni rádi. Děkuji, Laťka. Milý Blaníčku, zahraj mi pro mou velkou lásku do Kolína. Miláčku můj, vše dobře dopadne, štěstí a láska proudí od srdíčka. Těším se na tebe, lásko, zavři oči a poslouchej. Tak jo, jdeme na to.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: vyberá, i když nemůžeš, tak přidej víc. No a my taky přidáváme písničky na přání, když přijde hodně moc vzkazů. Tak nejinak je tomu i dnes. Takže co si budeme hrát po 21. podle vás? Třeba tahle od Jelenů a Hradišťanů. Dorazí Jiří Šelingr. Co by švihák lázeňský? Švihák lázeňský. A taky nám zaspívá Pavel Vítek Jednu krásnou zemi znám. Celé léto hrajeme hezky českým a stále taky na vaše přání.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Tak jak zítra bude krásně. Meteorologové slibují většinou sluníčko, jasno, polojasno, s teplotami od 24 do 29 stupňů, v 1000 metrech kolem 21, v noci a po ránu 12 až 7 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Bylo 9, krásný večer vám přeji a teď už se projedeme lanovkou na Petří. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým zítřejším narozeninám, ať jsi šťastná a pořád svá. Anička, Eliška a Leoš. A tady je Pavel Horňák.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Za námi AC/DC, před námi Jarek Šimek a písnička Narozeninová. Bude to pro Lucinku ke včerejším narozeninám, krásný večer všem na Blaníku. Chtěla bych zahrát píseň pro nejčlovíčka na světě k jejím narozeninám. Lucinko, hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně hodně lásky, které ty sama rozdáváš opravdu moc. Jsem ráda, že tě znám a mám blízko u sebe. Pořádně si ty narozeniny užij, už se na tebe těším na tanečkách. Tvá Lucie. Moje milovaná velká rodinko, dnes máme velkou račí oslavu. Přeji vám jen všechno nejlepší a nejkrásnější, mnoho štěstí, radosti, smíchu, lásky a hlavně všem moc zdraví, ať se vám plní všechna vaše přání. Přeji manželovi Sašovi k 60., zeťáčkovi Kubovi k 35., dceři Kačence k 25. a mým vnučkám Natálce k 14., Elince k 4. a Emičce k 1. roku. Mám vás všechny ráda, přání posílá manželka, tchýnička, mamča, babička, Lenka, Léňa, Lenička knihová. No tak to je krásné. Takové originální, řekl bych. Tak jdeme na narozeninovou a všem zmiňovaným samozřejmě popřeje nejenom Jarek Šimek, ale i já ze studia za celý tým Blaníku. Užijte

Jarek Šimek, píseň Narozeninová, pokračujeme dál. Na vaše přání Marek Ztracený, milé rádio, prosím o zahrání písničky vnoučátkům Adélce, Natálce, Patričkovi a Aličce, kteří tráví prázdniny u děny Míry a babičky Janči na chalupě pod hradem Mírov. Děkujeme, moc rádi posloucháme. Tak my taky děkujeme samozřejmě a zdravíme. Milý Blaníšku, prosím o zahrání písničky pro moje holky Ajinku, Berunku a Rozárku do Kyšic a Starého Sedliště. Máme vás moc rádi, lásky naše. A Rozárce přejeme krásné prázdniny. Babi Jarka a děda Jiří.

Ztracení a modliba za pátek, jedeme dál na vaše přání. Bude to pro moji lásku Patu nebo Páťu Urbancekovou, kterou moc miluji, a ať jí uteče čas v práci na odpolední, moc a moc tě miluje tvůj manžel Peter. A ještě jeden zkaz tu máme. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom zahrát naší mamince Marcelce k dnešním narozeninám. Maminko, přejeme ti samozřejmě všechno nejlepší, spoustu zdraví, štěstí a božího požehnání. Moc tě milujeme, díky, že tě máme. Přejí Taťka Vlastík, Marťa, Romča, Vojtíšek a Víťa.

Skupina Jelen, tak Jiří Pavlica s Hradišťanem a Miluju tě na Blaníku. Za chvíli na vaše přání Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský a taky zaspívá Karel Gott.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Rádiu Blaník.
1: A pokračujeme dál na vaše přání. Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský. Ahoj Blaníčku, zahrajte hezkou písničku panu Václavu Jánskému z Doubravice u Strakonic. Ke krásnému životnímu jubileu přeje hodně štěstí a zdraví dcera Renata, syn Martin a vnoučata a přátelé.
2: Pohodové České rádio.

Jiří Šalinger, co byš vyhák, lázeňský. I o půl desáté posloucháte Blaník, písničky na přání, stále v plném proudu. A teď Karel Gott. Milý tatínku, k tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu radosti. Máš kolem sebe milující manželku, děti, vnoučata a pravnoučátka, kteří tě moc milují. Ať ti dál vycházejí všechny rybářské výpravy a u vody zažiješ ještě mnoho krásných chvil. Posíláme ti písničku jako poděkování za všechno. Máme tě rádi. A další požadavek tu máme. Přeji ti všechno jen to nejlepší, hodně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody i klidu a vše to, co si přeješ, ať se ti vše vyplní. To ti přeje syn Daniel, Renata s Aninou, Pavel s Jarčou, Radka s rodinou a taky Aneta. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro radost našim rodičům Zdeňkovi a Daně na jejich chatu do Ledec. Zdravíme je z dovolené ze Slap, přejeme všem hezký večer, s pozdravem, železňáci.

Tady na Blaníku zpíval Karel Gott a pokračujeme. Teď Eláni srdečně posílám písničku pro průvodce ze zámku ve Frýdlantu v Čechách. Je to naše ranní klasika a tímto zdravím jmenovitě Šíšu, Karolínku, Pepu, Vicky a Dana. Příjemný poslech.

Za 7 minut už bude 9:45. Večerní pohoda na Blaníku pokračuje. A pokračovat bude i s Falkem. Před námi písnička Genie. Prosím, zahrajte mým kamarádům Tomíkovi, Janince a Vládíkovi. Mám vás ráda, Anička. Ahoj rádio, chci tě poprosit o písničku pro moje dva bráchy, Honzu a Láďu Haňurovi, kteří teď nejsou doma, se vzkazem, že je mám oba moc ráda, myslím na ně a přeji Honzovi i Láďovi, ať už konečně dají pokoj a vrátí se. Miluju vás, ségra Květa. No tak Falka posíláme právě teď.

0: Tak tohle je Falko, písnička Ginny na Rádiu Blaník. Dobrý večer přeji.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A na chvíli na vaše přání Pavel Vítek, jednu krásnou zemi znám. S tímto vzkazem dnes slaví narozeniny paní Lenka Buralová ze Sokolova, milá Leni. Ráno jsem ti popřála v práci a teď bych ti chtěla nechat zahrát písničku. Je sice trochu smutnější, ale snad se ti bude líbit jako mě. Tak se pěkně usaď, zaposlouchej se a zaspomínej, tvá kolegyně Iveta. Tak za okamžiky tu budete mít celou.
1: Písničky na přání. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek s

I tohle je písnička Pavla Vítka, Jednu krásnou zemi znám. Vy posloucháte Radio Blaník a dál na vaše přání Človíček. Dobrý den, prosili bychom o zahrání písničky do Prahy manželům Tomášovi a Janě Dvořákovým a taky do Červených Janovic babičce Janě a dědovi Tomášovi k narození syna a vnoučka Tomáška. Přejeme mu hodně zdravíčka a ať roste jako z vody, to přejí kamarádi a přátelé.

Skupina Kex, písnička Človíček se narodil a jedeme dál. Na vaše přání taky opět Hrdeček s písní Praha. Peti, i když se někdy vzdálím, stále si se mnou v mojí mysli a mých pocitech. Jsi pro mě nesmírně důležitá a stala se součástí mého života. Nemůžu se dočkat, až se zase uvidíme a obejmu tě. Uži si písničku, tvůj anděl strážný a Topča.

0: Opět Radeček, taky Praha. Na Blaníku za chvíli na vaše přání ještě budeme pokračovat a hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále vás zdravím a teď si dáme svaz českých bohémů. Zahrajte prosím pro mou sestřičku k svátku naší oblíbenou písničku. Jsme spolu na chatě a relaxujeme. Děkuje Martina. Minuta nás dělí od 22 hodin a éterem Blaníku už se prohání Vohnouči, svaz českých bohémů.
3: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: bohnout a svaz českých bohémů. Na rádiu Blaník jedeme dál na vaše přání. Michael Jackson před námi. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Tomáše Baloga. Lásko, každý nový den je o jeden den blíž k tomu. A ještě zase uvidím. Moc se těším na 2. srpna a ještě budu moct obejmout a podívat se ti do očí. To je teď moje největší přání. Posílám ti tuto písničku, abych ti připomněla, že na tebe myslím každý den. Miluji tě celým svým srdcem a věřím, že všechno společně zvládneme. Tvoje Marcela.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

Tak tohle je Michael Jackson, který nám doznívá na Blaníku 8 minut po 22. hodině. A teď Lucie Bílá, dobrý kafe, zahrajeme naší milované Magdalence. Přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Ať tě každý den provází radost, štěstí, zdraví a spousta krásných zážitků. Zůstaň pořád tak usměvavá a báječná, jak tě známe. Máme tě moc rádi a posíláme ti velkou pusu a tuto písničku Maminka, tatínek a Amálka. Tak my taky samozřejmě zdravíme. No a jdeme do finále. Tohle je Lucie Bílá a poslední písničko je přání pro dnešní večer. Dobrý kafe. No a pak už písničky z lásky.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
3: Stavebniny Janík.
2: S námi to zvládnete.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Ještě tady, Broučku, vidíš?
11: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
12: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
13: Nemáme ani moře, ani velehory.
14: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
13: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
14: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
13: Zlaté české ručičky u nás na Blaní. Sluníčkové léto.
14: Na Blaníku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádi.

0: sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
12: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Pohodové České rádio.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 25. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Jakub. Tak blahopřejeme. V tento den v roce 1968 se narodil britský popový zpěvák George Michael. Opustil nás před 10 lety. Kdo má narozeniny, tak to je herečka a textařka Gabriela Osvaldová, její 73 let a 36. slaví Pokáč. Život prostě občas není Tak všechny oslavence zdravíme samozřejmě a posíláme další hezké české písničky. V rámci nočního vysílání pokračujeme právě teď.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.
0: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je sobota 25. července, dnes má svátek Jakub a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popolední začínají ve Včelné pod Boubínem na Prachaticku slavnosti medu. Nabídnou ochutnávku medu z celého světa anebo také ukázku tradičních řemesel. Dnes se také koná Anenská pouť v Plané u Mariánských lázní. V Zoo Dvůr Králové začínají africké dny. Nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a také africkou gastronomii. Hrad Sojanov na Svitavsku pořádá akci Dny práva útrpného. Lidé se mohou těšit na bohatý program. Od 10:45 dopoledne se konají mimořádné prohlídky sklepení zámku Duchcov na Teplicku. Barokní sklepy sloužily k uchování nápojů a potravin. Návštěvníci budou moci nahlédnout do zasypané kotelny a podívat se na nedávno objevené poklady ze sklepů. Historický jarmark pod názvem Řemeslný jarmark začíná v Plumlově na Prostějovsku v 10 hodin dopoledne. Nabídne ukázky dobových i moderních řemesel. A pražská Zoo v Troji pořádá víkend hmyzožravců. Nabídne tematické krmení zvířat a také ochutnávky hmyzích specialit zdarma. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš chvíli víč.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.